0: Sheeran.
1: Hi, this is Madonna.
2: Hit Radio.
3: Zlepši si náladu.
2: Zlepši si náladu.

chest back.

0: Hi, this is Ed Sheeran.
1: Hi, this is Madonna.
2: Hit Radio.
3: Zlepši si náladu.
2: Zlepši si náladu.

Zapomenem na to, co bylo před náma, je nový den. Zas vyjde slunce až tam, kde budem jen ty a já ruku.

0: Proglas.cz.
1: Café Gusto. Tady vznikají nezapomenutelné zážitky. Vyrábíme poctivé dezerty a svatební dorty. Nabízíme i řemeslnou zmrzlinu.
2: Plánujete svatbu či narozeninovou oslavu? Café Gusto pro vás připraví bohatý sweet bar, elegantní kanapky i sváteční chlebíčky pro každou příležitost.
1: Café Gusto, vaše oblíbená kavárna ve Velkém Meziříčí a v Třebíči.
2: Café.gusto.cz.
3: Hledáš víc než jen zaměstnání? Jsi elektrikář, co zvládne skrotit jiskru? Nebo strojař, pro kterého nejsou ložiska nebo dopravníky žádný problém? Kronošpan Jihlava hledá porce do údržby. Pojď pracovat do firmy, co už 30 let jede naplno. V Kronošpanu najdeš dlouhodobé a stabilní zaměstnání, fajn partu a práci, kde žádný den není stejný. Tady nuda nehrozí. Tak co? Zajiskří to mezi námi? Více na webu mojekrono.cz.
4: Hit Radio Vysočina.
5: Zlepši si náladu.

0: Baru, mám výsledky školního průzkumu.
1: A?
0: Bez pořádného stolu se neučí, bez lampičky nevidí a bez svačiny
1: nepřežijí.
0: Naštěstí Baumax má řešení.
1: Dětský a studentský nábytek, lampičky, koberce, svačinové dózy a další se slevou až 30%. Platí do konce srpna.
0: Jo, to je Baumax. Nízké ceny a vždycky něco navíc.
2: Komu svěříte stavbu za miliony? Otázka důvěry. Gest stavby, velké Meziříčí, dlouholetá praxe, vlastní stavební kapacity, odborné vedení, odbytových domů, povodohospodářské stavby, kompletní generální dodávky. Gest stavby. Nedáváme sliby, dáváme záruky. Gest-stavby.cz.
3: Final sale ve Freeportu právě začíná. Od pondělí 10. do 16. srpna sekáme outletové ceny na minimum. Značky jako Guess, Pinko, Karl Lagerfeld, Mustang, S. Oliver, Tefal a další v mega slevách. Mrkni na naše socky, na fotky a reelska a přijeď si pro svůj fit na hatě. Freeport Fashion Outlet v Hatích u Znojma.

0: Hoka Prima v Jihlavě máme profesionální nářadí Milwaukee.
1: Pro chlapy, pro všechny řemeslníky, pro každého fachmana, co chce od nářadí co nejvíc. V Hoka Prima, největším showroomu Milwaukee na Vysočině.
0: Najdeš obrovský výběr nářadí a spotřebáku skladem.
1: Hoka Prima, to je autorizovaný dealer Milwaukee pro celou Vysočinu.
0: Hoka Prima najdeš na Pávovský ulici v Jihlavě. Hoka Prima.
2: Hoka Prima.
0: Přijď si pro nářadí, co něco vydrží.
3: Řidič, ten tvrdý chleba má, ale i za volantem se může cítit jako doma. Pomůže vám firma Dalix. Profesionální autochladničky, nezávislé klimatizace, měniče, kávovary a další příslušenství pro komfort řidičů. Opravy všech typů autochladniček. Dalix nabízí chladící i mrazící boxy pro dodávková vozidla a nově oživuje značku Vaeco, populární zejména mezi řidiči kamionů. Dalix, Žďár nad Sázavou. Dalix. Dalix. Póda domova na cestách. Kompletní nabídka na dalix.cz.
4: I'm Ariana Grande.
5: It's Hozier.
6: On air.
4: Online.
6: I v aplikaci Rádia CZ. Hit Radio.
7: Krásné sobotní ráno, blíží se 7:00 a také první zprávy s Filipem Lejčkem. Vítejte u nich. Investice do bytu na pronájem je podle aktuálních dat nejméně výhodná za poslední 4 roky, a to hlavně kvůli vysokým cenám nemovitostí a dražším hypotékám. V Praze činí výnos z nájmu jen kolem 3,3% a návratnost může v praxi přesáhnout 30 let. Lépe vychází například Ústí nad Labem, kde je výnosnost kolem 5% a návratnost zhruba 20 let. Ceny bytu přitom dál rostou, meziročně jsou vyšší o 11,3% a poptávka po nich zůstává stále silná. Francouzské děti mladších 15 let mohou zatím dál používat sociální sítě. Ústavní rada zrušila zákaz, který měl začít platit od září, protože by podle ní nepřiměřeně zasahoval do svobody projevu a soukromí. Zpochybnila také způsob ověřování věku uživatelů. Prezident Emmanuel Macron proto nařídil přepracování návrhu zákona. Neuvěřitelný závod předvedl český znakař Miroslav Knedla na sprinterské 50. V osmičleném finále mistrovství Evropy v Paříži za sebou nechal světového rekordmana i další favority a dohmátl první. Navíc v neskutečném čase 24:11, čímž opět vylepšil český národní rekord. O zhruba 20 minut později nastoupil čerstvý evropský šampion i do smíšené štafety na 4x100 metrů, kde spolu s Jakubem Janem Kryškem, Barborou Janíčkovou a Barborou Sémanovou obsadil ve finále krásné 5. místo. A teď už pojďme na zprávy z regionu.
8: Dnes se ve Vepříkově koná 4. ročník Vepříkovské lávky. Na bohatý program i pro děti zve myslivecký spolek Borovina. Od 14 hodin bude v areálu hasičů připravená lezecká stěna, skákací hrad i tvořivé dílničky. Těšit se můžete i na grilované kýty z divočáka nebo zvěřinový guláš. Z Havlíčkobrodska Zuzana Kuklová.
9: Karavany HK.cz. Potřebujete malý a lehký karavan? Chcete nový za super cenu? Malé karavany za super ceny na www.karavanyhk.cz.
7: Sobota nabídne jasno nebo skoro jasno, teď po ránu ještě užívejte příjemných teplot, protože odpolední maxima dosáhnou až na 36 stupňů Celsia.
10: Bylo to jen tak tak, ale zvládli jsme to. Je tady
11: Weekend
10: s Hit Rádiem a Leonou Děngéši.
12: Dobré ráno.
7: Krásné ráno.
12: Konečně jsme tady spolu, Fittipaldi. Kde jsi byl tak dlouho?
7: Musel jsem si chvíli odpočinout, abych se na tebe a posluchače zase mohl o to více těšit.
12: Já tě praštím. Každopádně hezké dobré ráno s vámi, Lea a Filip, 7:03. No konečně jsme tady spolu. Normálně jsi chyběl, chápeš to?
7: Pak jo, tak to je hezký.
12: Neměla bych to říkat
7: nahlas. Je vidět, že to šéf teda poskládal dobře, tu dvojici chvíli to trvalo, ale nakonec.
12: Já ho zabiju. Tak hezké ráno, kamarádi, startujeme právě teď nejlepší víkend českého éteru. Jdeme na to, ne? Miley Cyrus, za vámi letí.
10: Hit Radio Vysočina.

0: Dobré ráno, jdeme slavit Česká republiku, protože není lepší čas na slavení než sobota ráno. Miroslav Knedla se stal v Paříži mistrem Evropy v závodě na 50 metrů, znak a slaví životní úspěch. Gratulace veliká, já bych řekla, že ten kluk ten bazén zaplave možná rychleji, než já stihnu vůbec přeskočit kaluš. Filipe, co ty?
1: No já to možná ani nedoplavu, ten jeden bazén tam a zpátky. Takhle, mimochodem řekněte si i vy nahlas, i ty, jak je to třeba dlouho, co jsi zkoušel vůbec jako celou tu dílku bazénu zaplavat? Protože někdo chodí pravidelně běhat ano. I plavat, ale já třeba jsem to zkoušel tak před půl rokem, těch 50 metrů tuším, že má ten bazén a jako tam a zpátky jenom v lehoučkém tempu a člověk, jak není zvyklý, tak si řekne, jo, to je 100 metrů a já už nemůžu vlastně.
0: A přitom se říká, že plavání je jedna z nejlepších aktivit pro naše tělo a já se odhodlávám plavat jít strašně dlouho, jenže všude jsou takový ty pidimidi bazénky, že jo, to bys jich mohl dělat tak 300, aby si měl prostě fakt něco naplaváno. A chci chodit plavat, no. Je to hezký na postavu, posílíš tím svalstvo, příjemné s užitečným, děláš něco pro zdraví. Každopádně zatímco ostatní ve finále tuhli, tak on prostě zařadil takovou tu vyšší rychlostní stupeň rychlosti svůj a všichni koukali, jak tam vlastně ten Knedla plave, no. Je to taková inspirace i pro nás všechny, co možná vzdáváme fitko po 10 minutách na

0: Hezké dobré ráno, 8:45 s vámi Lea s Filipem, doufám, že se vám parádně vstává. Pojďme se podívat, čím je 15. srpen 2026 významný. Nejenom to, že vlastně za 14 dní už se jde do školy. No, rodičové budou mít radost, že jo, od studentů.
1: No, už kupujou sešity, tušky, já jsem to viděl, teď jsem byl v hypermarketu včera.
0: A to je drahá paráda.
1: Jo, teď už to tam házeli, že jo, ale teď jsem se díval, jako, že třeba aktovka, nebo prostě, nevím, jestli se to nosí, jo, asi ty hodně mladý, jo, tak třeba přes 1000 korun, to je taková aktovka, kde jsou nějaký symboly.
0: No, je to tak, každopádně, nejenom to, že tady za 14 dní nám začne škola, tak taky Ben Affleck slaví 54 let, nebo Joe Jonas, Jonas Brothers 37, a taky jeden energy drinku, drinku, jsem chtěla říct.
1: A já mám narozeniny dneska ještě.
0: Ale ty jsi měl už narozeniny. A aby toho nebylo málo, tak je den objevu, tak já jsem ráda, že ses tady konečně objevil po nějaký tý pauze.
1: Tak přeci
0: a taky
1: slavím.
0: Den relaxace, tak prosím vás, ten relax si dopřávejte, kdykoliv to pocítíte, že nejste OK, tak prostě relaxujte, odpočívejte. A pokud možno samozřejmě s Hitrádiem a naším playlistem. Za chviličku Eva Farná, Miraj nebo Lucienzo Don Omar, typický letní song.
2: Final sale ve Freeportu právě začíná. Od pondělí 10. do 16. srpna sekáme outletové ceny na minimum. Značky jako Guess, Pinko, Karl Lagerfeld, Mustang, S. Oliver, Tefal a další v mega slevách. Mrkni na naše socky, na fotky a reelska a přijeď si pro svůj fit na hatě. Freeport Fashion Outlet v Hatích u Znojma.
3: Pohoda, klídek, tabáček a gorilí čumáček. Ahoj, tady je Michal Malátný z kapely Činasky.

0: gorila.cz.
1: Café Gusto. Tady vznikají nezapomenutelné zážitky. Vyrábíme poctivé dezerty a svatební dorty. Nabízíme i řemeslnou zmrzlinu.
2: Plánujete svatbu či narozeninovou oslavu? Café Gusto pro vás připraví bohatý sweet bar, elegantní kanapky i sváteční chlebíčky pro každou příležitost.
1: Café Gusto. Vaše oblíbená kavárna ve Velkém Meziříčí a v Třebíči.
2: Café-gusto.cz.
3: Hrát si s autíčky je fajn, ale co takhle vyzkoušet si hračky pro velký kluky? Máš pevnou ruku a nebojíš se větších strojů? Pojď nám to naložit. Kronošpan Jihlava hledá řidiče vysokozdvižných vozíků a nakladačů. Sedni si za volant ve firmě, co už 30 let jede naplno. Kronošpanu najdeš dlouhodobé a stabilní zaměstnání, jistotu pravidelného výdělku a partu, co drží při sobě. Rozjeď svou budoucnost u nás. Více na webu Moje Krono.cz.
4: Hit Radio. Hit Radio.

0: Poslouchej i naše podcasty. Snídaně šampionů, rozhovory a zábava. Podcasty Hitrádia na Spotify a všech podcastových platformách. Hitrádio.
1: Zlepši si náladu.
0: Zlepši si náladu.

0: Geronimo, my se jdeme podívat na ranní update.
1: Ranní update.
2: Pojďme se mrknout, co je nového. Jedno americké muzeum zdalo hold zesnulému umělci opravdu netradičním způsobem. Podlahu pokrylo takovým množstvím arašídového másla, že by vystačilo na přibližně 15 000 sendvičů. Instalace má připomenout autorův osobitý styl a okamžitě vzbudila velký zájem návštěvníků. Jeden z největších pokladů herní historie našel nového majitele. Na aukčním portálu eBay se prodala vývojářská cartridge pro Nintendo DS obsahující vzácnou hru Poké Park Fishing Contest, která byla v roce 2005 dostupná jen několik měsíců v Japonsku. Přepočtu za ní nový majitel zaplatil přibližně 700 000 korun. No a pohádkové štěstí měl cestující, který pouze přestupoval na letišti v Las Vegas. Čekání na navazující spoj si zkrátil u jednoho z tamních výherních automatů a vsadil pouhých $10, tedy nějakých 250 korun. Domů si nakonec odváží jackpot ve výši přepočtu bezmála 1,70 milionu korun. Radost mu navíc nekazí ani daně, stát Nevada totiž výhry z hazardu osvobozuje od poplatků, takže je to i celé jeho ta částka. 71 milionů korun.
0: A proč nedá nic nám dvěma a našim posluchačům?
2: Protože nás neposlouchá, jinak by nám milion poslal.
0: Pojďme vstávat se skvělou muzikou. Co takhle devadesátky? DJ Bobo, everybody! Tak já vám všem, nám všem, přeju krásné dobré ráno, sobota 15. srpen, posloucháte Hit Radio, s vámi Lea a Filip a vy naši úžasní posluchači. Napište nám, kdo vstáváte s námi na 777-937-777 a teď už DJ Bobo na plný pecky.

0: Birexa, Faithless a vaše zprávy. Píšete nám, ahojky, vstáváme, jsme v Chebu na krajince, jdeme s Hafem na procházku. Děkujeme za zprávu, tady taky Honza, ahoj, z Huru jsem od 3:30, o 4 u rádia v busu, hezký den, tak asi řidič autobusu. Další zpráva nám tady přišla od Martiny. Ahoj Leonko, právě u nás probíhá keltská noc, na kterou nemůžu, protože Vánoce se blíží a já musím malovat. To nechápu. No, Vánoce se blíží a já musím malovat. A počkej, a kdo by po probdělé noci pracoval, takže poslouchám vás a užívám si pěkné ráno, hezký den Martina. Martinko, napiš nám ještě, co maluješ, nebo kde maluješ, koho maluješ.
1: Mě tam spíš nejvíc zaujalo to slovo Vánoce a jsem se kouknul do pravého dolního rohu na počítač.
0: No, za 4 měsíce?
1: A je to 4 měsíce a 9 dní.
0: 4.
1: Jedno, já mluvím normálně pražsky, že jo? 4 měsíce.
0: No jo, Vánočky tady budou, já se těším, protože pro mě je to hlavní sezóna, tak pojďme si ale užívat ještě toho léta, aspoň chviličku, jo?
2: Komu svěříte stavbu za miliony? Otázka důvěry. Guest stavby, velké Meziříčí, dlouholetá praxe, vlastní stavební kapacity, odborné vedení, odbytových domů, povodohospodářské stavby, kompletní generální dodávky. Guest stavby. Nedáváme sliby, dáváme záruky. Guest@stavby.cz.
3: Alegria vás zve na výlet do Ameriky.
4: Ne, ne, ne. Pojede se autem.
3: Vyberte si jednu z nadupaných amerických ikon a zažijte jízdu, na kterou se nezapomíná.
4: Chevrolet,
3: Camaro Bumblebee,
4: Ford Mustang GT,
3: legendární Dodge Charger a mnoho dalších amerických legend.
4: Užijte si jízdu na vlastní kůži.
3: Americký osmiválec vám ukáže, co dokáže.
4: Nyní na Allegrii se slevou 15%.
5: Firma na zážitky.
3: CZ.
6: Znáte to. Přístavba vzadu, garáž, která se časem zvětšila, podkroví, které vzniklo, tak nějak postupně. Dnes je u mnoha nemovitostí realita jiná než projekt na úřadě. Legalizací stavby vám dáme vše do pořádku. www.stavby-legal.cz.

0: Hit Rádio.
1: Zlepši si náladu.
0: Zlepši si náladu.
2: Hit Rádio. Já jsem s Marcelou a Martou.

0: ETA letní výprodej je tady. Náš tip? Sáčkový vysavač ETA Adagio právě teď se slevou 30%. Ušetříte tak 1300 korun. Pouze ve značkových prodejnách a e-shopu ETA. ETA, tady je doma.
1: Z chalupy se stal dům, ve kterém dnes bydlíte? Změna rekreačního objektu na rodinný dům má svá pravidla. Černá stavba je riziko, které je třeba eliminovat. Stavby Legal.cz vám zajistí klid a legalizaci stavby na klíč.
2: Zručné ruce chytré hlavy, neváhej, pojď do Jihlavy. Společnost Bosch v Jihlavě významně rozšiřuje svůj tým. Hledáme seřizovače, elektroniky, mechaniky, obsluhy CNC strojů, skladové a montážní dělníky. Získej stabilní příjem a nejvyšší mzdu v dané profesi na Vysočině. U vybraných profesí obdržíš nástupní prémii 50 až 100 000 korun. Více na chytrehlavydojihlavy.cz. chytrehlavydojihlavy.cz.
3: I'm Ariana Grande.
4: It's Hozier.
5: On air.
3: Online.
5: I v aplikaci Rádia CZ. Hit Radio.
6: Krásné sobotní ráno, je 8 hodin a další zprávy s Filipem Lejčkem. Vítejte u nich. Z veřejného zdravotního pojištění by se mělo od příštího roku nově hradit například laboratorní vyšetření pro pacienty s chronickým onemocněním ledvin či takzvaná tenotomie, která může pomoci lidem s cukrovkou. Počítá s tím vyhláška ministerstva zdravotnictví, která prošla připomínkovým řízením. Na seznam přidává desítky nových zákroků či vyšetření a vyřazuje ty zastaralé či neefektivní. Většina požárů v okolí chorvatského letoviska Omiš je již pod kontrolou, uvedl v pátek podvečer šéf chorvatských hasičů Slavko Tucaković. Kvůli rozsáhlému požáru, který v oblasti vypukl ve čtvrtek večer, bylo evakuováno přes 2000 lidí, a to včetně asi 300 českých turistů. A pojďme také na sport. Velice zajímavé až pikantní angažmá je úspěšně dotaženo. Příchod 22-letého křídelníka na Letenou je oficiálně potvrzen. Fotbalisty Sparty posílí Matěj Jurásek, který dřív působil ve Slávii. Z druholigového anglického Norwiche přichází na roční hostování. Součástí dohody je opce na případný přestup. A teď už pojďme na zprávy z regionu.
7: Dneska odstartuje lipské putování s motem Vyšlápni si s rodinou krásnou lipskou krajinou. Organizátoři mezi 8 a 11 hodinou připravili trasy pro turisty i pro cyklisty. Celý den zakončí od 17 hodin posezení u živé hudby. Podrobnosti najdete i na našem webu. Z Havlíčkobrodska Zuzana
8: Přívěsy Kuková. HKCZ, specialista na prodej profi přívěsů a náhradních dílů. Přívěsné vozíky, náhradní díly a příslušenství na www.přívěsyhk.cz.
6: Kdo čekal opět na krásné a tropické počasí, tak se dnes dočká. Bude jasno až polojasno, odpolední maxima až na 36 stupních Celsia.
9: Bylo to jen tak tak, ale zvládli jsme to. Je tady
10: Weekend
9: s Hitrádiem a Leonou Děnděši.
11: Dobré ráno!
6: Tak to jsme chtěli svadit, jeden řekl dobré a druhý krásné, ale to nevadí.
11: De facto to znamená to samé. Hezké dobré ráno, 3 minutky po 8, Lea s Filipem s vámi. Pokračujeme dál, Robin Schulz, Erik Sirola, Erika Sirola. To jsem neřekla, ach jo, víte co, pojďme radši hrát, teď už Hozier.
9: Hit Radio Vysočina.

0: Erika Sirola, Robin Schulz, Speechless, právě teď 9 minutek po 8 hodině. Hezké dobré ráno. No a já vám všem řeknu takové jedno číslo, po kterém už nikdy nepodáte ruku cizímu člověku s klidem v duši. Po toaletě si totiž ruce myje pouze 71% Čechů.
1: A? Jenom? Aha. Takže počkej, 29% nemá umytou ruku, jo? Takže ty uděláš takový to, čau kámo, takhle si s ním plácneš a pak dostal jsem chuť na hranolky z mekáče.
0: Fuj, to je prostě, já nevím, nejhorší na tom je, že právě ti lidé se pak dotýkají těch klik, madel v tramvaji a pak vám prostě přesně, jak říkáš, podají ruku na schůzce. Podle mě jsou to ti i samí lidé, kteří, já nevím, v nákupních marketech promačkávají všech 10 rohlíků, aby zjistili, než si jeden vezmou. Všechno ohmataj, osahaj. Možná bychom měli zavést i takové ty povinné kontroly u dveří jako v mateřské školce, že jo? Kdo si nemije ruce na veřejných záchodcích, měl by mít povinnost nosit na čele nálepku s varováním, nebo nevím, jak tomu zabránit.
1: No ale víš, co je strašně, ještě víš, že já jsem taky analytik, jo? Ale představ si tedy, měli bychom společné toalety, já půjdu před tebou, neumiju si ruku, to znamená šáhnu na tu kliku tou neumytou ruku a ty si potom sice ty ruce umyješ, ale sáhneš tak na tu kliku po mně, takže tam ty bacily máš stejně. To je nejhorší.
0: Ty máš nějaký bacily.
1: No, kdybych si neumyl ruce samozřejmě,
0: takže já to
1: budu otvírat od dneška loktem takhle.
0: Ale mně se třeba stalo a není to tak dlouho, nedávno jsme byli na benzínce, přede mnou paní, že jo, šli jsme obě na záchod, teď jsme se setkali u toho umyvadla, já si ruce umyla, ona ne. A teď jsme vyšli z té toalety a ona šla k pokladně a začala si prostě strkat prsty do pusy. Z ničeho nic, prostě nevím, něco si vytahovat z jazyka, na jazyku něco měla, nevím. A já normálně nahlas řekla, byla tam se mnou moje kamarádka Janička, ne, řekla jsem, tak paní si nemeje ruce, no, tak pak ruce do pusy, se na mě tak podívala, no, to víš, že jí bylo stydno, že jo, ale opravdu se to děje, tak dejte vědět, jak to mají naši posluchači. Mejete si na toaletách ruce nebo ne?
1: Jste 71%
0: nebo ne? Filipe, 71% Čechů si je myje, ten zbytek ne. Já jsem žeravá, co nám přijde. 777 937 777.

0: Krásné dobré ráno, nezapomeňte nás sledovat na sociálních sítích, kde nás najdete jako Hit Radio, Instagram, Facebook, protože pro vás toho chystáme opravdu spousty i z takové té naší rádiové backstage, jak se říká. No a sociální sítě v 21. století vládnou světu, co si budem. Tak budeme rádi, když budeme spolu i tam. Za chviličku Lady Gaga, Abrakadabra a nebo spousty dalších skvělý muziky.
1: Srpnové vydání magazínu Reportér. Tajné peníze komunistického režimu uložené v Rakousku. Právě po nich pátral před svou vraždou kmotr František Mrázek. Rozhovor s Čilita, autorkou kuchařek populárních na sociálních sítích. Pohled do hlubin sporu mezi prezidentem Pavlem a Babišovou vládou. A spousta dalšího čtení.
2: Zažijte středověk na vlastní kůži. Třebíčská podzámecká niva ožije od 21. do 23. srpna slavnostmi tří kápí. Čekají vás rytířské turnaje, noční průvod i velkolepý ohňostroj. Těšte se na koncerty kapely Vesna, Tempus, Puls, Větev nebo Swingovou neděli. Program najdete na mkstřebíč.cz.
3: Vůně bylinek, krása květů a práce lidských rukou. Květinová farma v Javorové aleji. Léto patří svatbám, oslavám i květinám. Připravíme pro vás svatební kytici, vývazky i květinovou výzdobu. Nebo si natrhejte čerstvé regionální květiny přímo na našem poli. Květinová farma, kde kvete krása. Květinovafarma.com.
4: Startuje nová sezóna MOL Cupu. Nenechte si ujít souboje favoritů s outsidery plné nasazení, emocí a překvapivých výsledků. V MOL Cupu totiž nerozhodují jména ani postavení v tabulce. Každý zápas může přinést velký příběh a každý klub může překvapit. Které týmy zastaví ligové favority? Kdo se stane hrdinou letošní sezóny? A kdo nakonec zvedne nad hlavu trofej MOL Cupu a vybojuje si vstupenku do evropských pohárů? Buďte u toho. MOL Cup. Nejkratší cesta do Evropy.
5: Tati, mami, víte, že Robinson Jihlava bude v neděli 23. srpna od 13 hodin slavit 11 let? No a venku před Robinsonem vystoupí Ištar, Kamila, Milan Řezníček, Zumba s Verčou, Doktor Dancer, přijde taky Dinosaurus Valík, no a ten tvůj Jarda Hypochondr s divnou partou a bude bojovka.
6: Tady čtu, že vstup je zdarma.

0: Máš chuť na devadesátky? Zkus nové Hit Rádio 90. To jsou největší hity 90. let non-stop. Poslouchej v aplikaci Rádia.cz a v dabu. Hit Rádio.
1: Zlepši si náladu.
0: Zlepši si náladu.

0: Jan Kučera, kteří v posilovně v Brně strávili 24 hodin na veslařském trenažeru. Střídali se po 20 minutách a celkově urazili vzdálenost 331 kilometrů. Po celou dobu je podporovala rodina a kolegové. Nejvíce je prý nakopla palačinka s nutelou. To je zajímavý, co?
1: Palačinka s nutelou, to bych si dala.
0: Já taky, ale to veslování už úplně ne. 24 hodin, chlapi. Klobouk dolů.
1: Where do you go, no mercy, a taky Linkin Park. Hezké dobré sobotní ráno.

0: From the Bottom, Linkin Park, Hit Radio s vámi, hezké dobré ráno, za pár minutek 8:45. A to znamená, že po 9. hodině se tady bude Filipku roztáčet, co?
1: Narozeninová ruleta.
0: Ano, máme tam opět další nezapomenutelný zážitek a tentokrát takový relaxační. Od hlavy, od kořínku vlasů až po konečky prstů, nechtů na nohou. Takže si užijete určitě nádherný výstřel do vesmíru, jak se říká. Takže pokud máte ve svém okolí někoho, kdo má, měl nebo bude mít narozeniny, to je ideální pro vás. Po 9. hodině jdeme na to, zapište si číslo 800 937 937 a potom už stačí jenom zavolat.
2: Café Gusto. Tady vznikají nezapomenutelné zážitky. Vyrábíme poctivé dezerty a svatební dorty. Nabízíme i řemeslnou zmrzlinu.
3: Plánujete svatbu či narozeninovou oslavu? Café Gusto pro vás připraví bohatý sweet bar, elegantní kanapky i sváteční chlebíčky pro každou příležitost.
2: Café Gusto. Vaše oblíbená kavárna ve Velkém Meziříčí a v Třebíči.
3: Café-gusto.cz.
4: Běž se s ním zase učit ty.
5: Ne, řekli jsme každý půl hodiny.
4: Ale já už nevím, jak mu to mám vysvětlit. A stejně to není nic platný.
5: Tak zařídíme doučování.
6: Potřebuje váš školák pomoci se čtením, psaním nebo matematikou? Čekají vás přijímací zkoušky. Basic vám pomůže formou individuálního doučování. Přijďte za námi na první konzultaci zdarma a zjistěte, jak vašemu dítěti správně pomoci. www.basic.cz. Basic, aby učení nebylo mučení.
7: Final sale ve Freeportu právě začíná. Od pondělí 10. do 16. srpna sekáme outletové ceny na minimum. Značky jako Guess, Pinko, Karl Lagerfeld, Mustang, S. Oliver, Tefal a další v mega slevách. Mrkni na naše socky, na fotky Arielska a přijeď si pro svůj fit na hatě. Freeport Fashion Outlet v Hatích u Znojma. Už se to blíží.
8: Už se to blíží.
7: Boží Food Fest v sobotu 29. srpna na Masarykově náměstí v Jihlavě. Čeká vás grilovací show finalisty Masterchef Česko, škola čepování piva, hospodský kvíz, spousta dobrot, koncerty i boží atmosféra.
8: Boží atmosféra.
7: Akci zakončí živý koncert hudby z kultovního filmu Pulp Fiction. Přijďte si užít den plný jídla, pití a zábavy v centru Jihlavy. Více na dojihlavy.cz.
9: Nezapomeňte každé pondělí a neděli odpoledne na Hit Radio poslouchat pořad To musíte zažít se Slevomatem. Čekají vás čerstvé tipy, nové akce a spousta inspirace, kam vyrazit a co si dopřát. Více na slevomat.cz. To musíte zažít.

0: Nákupy v online shop.cz.
1: Dny online jsou tady. Tisíce akčních kupónů na tisíce produktů tento týden v online shop.cz.
0: www.onlineshop.cz.
2: Franto, kde jsou ty maliny?
3: Zavakuovaný.
4: A kde je můj buček?
2: Taky zavakuovaný.
5: Vakuovačky Domo udrží dobroty čerstvé až pětkrát déle. Domo-elektro.cz.
6: Komu svěříte stavbu za miliony? Otázka důvěry. Gest stavby, velké Meziříčí, dlouholetá praxe, vlastní stavební kapacity, odborné vedení, odbytových domů, povodohospodářské stavby, kompletní generální dodávky. Gest stavby. Nedáváme sliby, dáváme záruky. Gest-stavby.cz.
7: Baru, mám výsledky školního průzkumu.
8: A?
7: Bez pořádného stolu se neučí, bez lampičky nevidí a bez svačiny
8: nepřežijí.
7: Naštěstí Baumax má řešení.
9: Dětský a studentský nábytek, lampičky, koberce, svačinové dózy a další se slevou až 30%. Platí do konce srpna.
7: Jo, to je Baumax. Nízké ceny a vždycky něco navíc.
1: On air.
2: Online.
1: Aplikaci Rádia CZ. Hit Radio.
10: Krásnou sobotu, za malou chvíli 9:00 a další zprávy s Filipem Lejčkem. Vítejte u nich. Ministerstvo zdravotnictví vyzvalo pravidelné i nové dárce krve, aby v těchto dnech přišli k odběru. Zásoby krve v českých nemocnicích se v letních měsících výrazně snížily a na některých pracovištích se dostávají na kritickou úroveň. Zatímco počet dárců během prázdnin klesá, potřeba krve v nemocnicích naopak roste. Finanční domy reagují u spořících účtů na červnové zvýšení základních úrokových sazeb centrální bankou a zatím spíše jen mírně. K úpravě směrem nahoru sáhly jen některé z nich. I tak se ale lze vyšplat i na více než 4,2% ročně. Většinou je to ale podmíněno řadou podmínek, které bývají poměrně tvrdé. A někdy se nejvyšší sazby vztahují dokonce jen na nové klienty. A pojďme také na fotbal. 4 zápasy 4. kola má dnes na programu první fotbalová liga. Sparta po vyřazení s Lyonem v kvalifikaci Ligy mistrů přivítá Teplice. Od 17 hodin v domácí soutěži si po dvou porážkách už nemůže dovolit další ztrátu. Trápící se Plzeň chce proti Zlínu poprvé v ročníku zvítězit. Jejich duel začne ve 20 hodin. A teď už pojďme na zprávy z regionu.
11: Hrad v Lipnici nad Sázavou zve na večerní procházky. Jmenují se Lipnické noční prohlídky aneb Když Hašek prováděl. Opět se setkáte s majiteli panství, ale hlavně právě s Haškem, který se ujal role průvodce. Dnešní prohlídky začínají v 7 a o 9:30, tak si je užijte. To vám přeje Zuzana Kuklová.
12: Karavany HK.cz. Potřebujete malý a lehký karavan? Chcete nový za super cenu? Malé karavany za super ceny na www.karavanyhk.cz.
10: Sobota nabídne jasno až polojasno. Užít si taky můžete tropických teplot, protože v týdnu se ochladí, a to konkrétně od pondělí. Dnes ale maxima až na 36 stupních Celsia.
13: Štěstí na 6 písmen. Víkend. Žádná práce, jenom život.
14: A ta nejlepší nálada s Leonou Děnděši na Hit Radio.
15: Hezké dobré dopoledne, narozeninová ruleta se těší na někoho z vás a je tam příjemný, nezapomenutelný, relaxační zážitek. Do té doby Zara Larsson nebo Liam Payne, Rita Ora právě teď.
13: Hit Radio Vysočina.

0: Zara Larsson, Hit Radio s vámi 9 hodin 9 minut. Startuje poslední čtvrtina prázdnin, to už jsme si dneska říkali, protože právě teď, dneska nastává ten zlomový moment, kdy se z letního klidu stává taková, jak bych to nazvala, olympijská disciplína v dohánění různých nezapomenutelných zážitků. To znamená, že dopoledne si užíváte kávy na terásce, odpoledne vás polije studený pot, když v supermarketu uvidíte regál s penály a takovýma těma školníma potřebama, to tady zmiňoval vlastně i Filda, že už to je v těch velkých supermarketech, takže já nevím, upřímně, nejdůležitější na dnešku není to, co končí, ale to, co nám prostě, přátelé, ještě zbývá. Máme před sebou zhruba, Filipe, ty jsi taková kalkulačka, 500 hodin času do konce prázdnin.
1: No kolik to je, 15 dní, no, tak 15 krát 24, no, tak to se mi nechce počítat teď úplně.
0: No, takže ale máme před sebou zhruba 500-600 hodin času, který můžeme buď proplýtvat přemýšlením o práci, o škole, co bude, nebude, anebo ho prostě prožít. Takže já si teď tady veřejně dávám závazek, jo? Dávám si závazek, žádné nákupy školních pomůcek až do posledního srpnového víkendu. A taky tenhle čas prostě patří nám, ne papírnictví a stresu z toho, co prostě přijde v září. Takže prosím vás, přátelé, kamarádi, klídeček, je to jako neděle večer, který má ale 17 dní, jo? Takže ještě pohodička, užívejte si léta a žádný stres. A k tomu skvělá muzika, jako teď.

0: Co tak, hele, masáž, relaxační, od hlavy až k patě. To tady dneska máme v rámci narozeninové rulety. Takže pokud máte ve svém okolí někoho, kdo měl, má nebo bude mít narozeniny, tak 800-937-937 volat můžete právě teď. A my se těšíme s Fildou, komu z vás dneska uděláme radost a taky jakou píseň si dneska podle datumu narození vašeho oslavence vyberete. Takže volejte a my posíláme skvělý hity. Divokej Bill, Pocit, Artemas a nebo taky Pink.
1: Všechno, co potřebujete na léto, najdete v Kauflandu. Například berlinky, kabanosy, různé druhy za 24,90. Matony ochucenou nebo matony esence, různé druhy za 14,90. A Felix Fantastic, kapsičky pro kočky za 269,90. Až do 18. srpna. Kaufland.
2: Hoka Prima? To je více než špičkové nářadí.
3: To je spojovací materiál DIN, vruty, kotvy a hmoždinky Fisher nebo tesařské prvky Juta a Senko.
2: V Hoka Prima najdete chemické produkty Liquimoly, Stalock a kompletní sortiment značky Ilbruk.
3: V Hoka Prima máme i diamantovou a řezací techniku Gels a Norton.
2: A také kvalitní obalovou techniku a ochranné prostředky.
3: Hoka Prima je prostě prima partner pro profesionálně odvedenou práci.
4: Nejkrásnější vinice, kouzelná vinařství, špičková vína, letní večery a nejlepší české i slovenské kapely.
5: Správně, je tu hudba na vinicích s Rajvkou. Vstupenky a hudební program hledejte na webu hudbanavinicích.cz.
4: Tak na viděnou na hudbě na vinicích.
6: Attention!
7: Jen jednou za rok se to stane. Jen jednou za rok máte šanci.
6: Yes, sir!
7: Protančit celý říjnový víkend ve Španělsku s La Tropical. Jedinečný taneční kurz v prostředí slunné Andaluzie. Nejlepší latino lektoři a nekonečná zábava ve vile kousek od moře. Řekněte si a přihlašte se na www.latropical.cz.
6: La Tropical!
7: La Tropical. Jedinečný taneční týden ve Španělsku. Pospěšte si, kapacita kurzu je omezena.
8: Pohoda, klídek, tabáček a gorilí čumáček. Ahoj, tady je Michal Malátný z kapely Činasky. Jestli máš rád gorilu, doufám, že ne na grilu. Mountain

0: Gorila.cz.
1: Srpen v Prospánku, to je neopakovatelná 30% sleva na značku M. Lily. Prodloužená desetiletá záruka, spousta produktů skladem a technologie paměťové pěny s jedinečným rozložením tlaku pro hlubší spánek. Polštáře od 790 a matrace od 4403 korun. A to se vám nezdá, ale jen do 17. srpna. Sleva 30% na značku M. Lily. Jen v prodejnách Prospánek a na prospánek.cz. Prospánek. Spěte lépe, žijte lépe.

0: Sme v éteru, ale taky v chytré aplikaci Rádia CZ. Zjistíš, co sme hráli, co hrát budeme a poslouchat můžeš kdekoli přes Rádia CZ. Hit Radio.
1: Zlepši si náladu.
0: Zlepši si náladu.

0: Narozeninová ruleta se jde roztáčet pro někoho z vás a já se ptám, koho máme na telefonu. Halo, halo.
1: Halo, halo, ahoj, tady Hanka z Kostelce u Jihlavy.
0: Ahoj, Haničko z Kostelce u Jihlavy. Doufám, že se máš krásně. Jaké jsou plány teďko na léto, na dnešek, na zítra?
1: Na dnešek máme akci hlídání security v Dačicích na Amos Fest.
0: Jasně, bude horko.
1: Bude horko, ano.
0: Potřeba se vybavit a dodržovat pitný režim. A prozraď nám, kdo ve tvém okolí má, měl nebo bude mít narozky.
1: Včera měla dcera, Kristýnka, narozeniny 15.
0: Ježíš, to je krásný, taková první pomyslná hranice té dospělosti. Takže gratulace, posíláme velké pozdravy. A jak se jmenuje, Hanička taky?
1: Jmenuje se Kristýnka.
0: Jo, Kristýnka, dobře. Gratulace, posíláme velké pozdravy. A jak se jmenuje, Hanička taky?
1: Jmenuje se Kristýnka.
0: Jo, Kristýnka, dobře.

0: Celine Dion, My Heart Will Go On.
1: Tak to půjdeme dál.
0: Dobře, roztáčíme kolo po druhé. Another Day in Paradise, Phil Collins.
1: Ta se líbí i mně, tak asi necháme tuhle.
0: Dobře, takže necháme tuhle, jo? Stojíš si zatím?
1: Stojím.
0: Dobře. Tak teď máš ten správný okamžik, aby si mohla sdělit Kristýnce cokoliv máš na srdíčku. Pojď na to.
1: No já bych jí chtěla hlavně znova popřát všechno nejlepší k narozeninám. Hodně štěstíčka, hlavně zdravíčko, lásku ze všech stran, ona si ji zaslouží a vstup do nové školy, ať se zadaří.
0: A co jde studovat?
1: Manažerskou akademii.
0: Krásný, tak gratulujeme, posíláme velké pozdravy, hodně štěstíčka, zdravíčka, lásky, zdraví je samozřejmě to nejdůležitější. No a aby toho nebylo málo, holky, tak to tak vypadá, že si budete muset udělat výlet do Prahy, protože tady na vás čeká nezapomenutelný zážitek, asijská masáž v Praze.
1: Výborně.
0: Takže šup, sednout do autíčka nebo na vlak a udělat si krásný výlet do naší metropole a zároveň příjemné s užitečným, odpočinout, vypnout, relaxovat. Tak nám taky vydrž na telefonu, Hani, ať víme, kam to poslat. No a Phila Collinse, Another Day in Paradise posíláme za tebou. Měj se krásně.
1: Ty taky, krásný den.
0: Ahoj.
1: Ahoj.
0: Přátelé, a nebojte, zítra taky bude narozeninová ruleta. Můžete se mrknout na firma na zážitky.cz, co tam všechno nabízí. My tady pro vás zase něco budeme mít.

0: Takhle chutná sobotní dopoledne David Guetta a She Wolf. Doufám, že vám to udělalo radost. A mám pro vás další takovou zprávu, která není tak velmi častá, ale vzhledem k tomu, že opět máme v éteru váš oblíbený podcast Báry Divišové na jedné vlně, který přijde po 11. hodině, kdy mají být oficiálně hity na přání k vaření, tak jsme se rozhodli se šéfem, že vám samozřejmě ty hity na přání nevezmeme, ale budeme je hrát dneska o hodinku dříve. To znamená jediné pro vás na 777-937-777 právě teď pište, co byste rádi slyšeli z éteru Hit Rádia a já se vám to pokusím splnit, protože je pravda, že těch přáníček chodí opravdu hodně, ale snažíme se vyhovět vám co nejvíce, když se třeba hity opakují a tak podobně, nebo když někdo chcete popřát někomu skrz éter, nebo říct jenom to, že ho máte rádi, protože to je strašně hezký a měli bychom si to říkat velmi často, kdykoliv to cítíte. To jste mi teď taky připomněli, že bych měla napsat svému chlapovi aspoň dobré ráno. Jsem se mu dneska ještě neozvala. Každopádně prostě dělejte všechno tak, jak cítíte. A pokud vám k tomu bude hrát skvělá muzika jenom podle vás, tak co víc si můžete přát? Takže 777-937-777, těším se, co dneska zahrajeme po 10. hodině.
1: Slyšíte? To je seznam, když zrovna nejste doma. Třeba pro vás vyčmuchává nové zprávy. A teď šmejdí, kdože to má dneska svátek, šikovný. Buďte na internetu jako doma, s věrným a užitečným parťákem. Seznam, najdu tam, co neznám.
2: Řidič, ten tvrdý chleba má, ale i za volantem se může cítit jako doma. Pomůže vám firma Dalix. Profesionální autochladničky, nezávislé klimatizace, měniče, kávovary a další příslušenství pro komfort řidičů. Opravy všech typů autochladniček. Dalix nabízí chladící i mrazící boxy pro dodávková vozidla a nově oživuje značku Vaeco, populární zejména mezi řidiči kamionů. Dalix Žďár nad Sázavou. Dalix. Pohoda domova na cestách. Kompletní nabídka na Dalix.cz.
3: Hledáš víc než jen zaměstnání? Jsi elektrikář, co zvládne skrotit jiskru? Nebo strojař, pro kterého nejsou ložiska nebo dopravníky žádný problém? Kronošpan Jihlava hledá porce do údržby. Pojď pracovat do firmy, co už 30 let jede naplno. V Kronošpanu najdeš dlouhodobé a stabilní zaměstnání, fajn partu a práci, kde žádný den není stejný. Tady nuda nehrozí. Tak co? Zajiskří to mezi námi? Více na webu mojekrono.cz.
4: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Kuřecí prsní řízky kilo za 109,90 a jihočeský ajdam plátky 100 gramů s apkou za 19,90. Albert. Dle srovnání k 5.8.
5: No, tak kam o víkendu? Koupák, hory nebo něco nového?
6: Co třeba na delfíny?
5: Do zoo?
6: Kde pak? Na Summer Tech Days od BYD.
5: Myslíš ten nový Dolphin G s dojezdem přes 1000 kilometrů?
6: Přesně. A můžeš vyzkoušet i dalších 10 modelů od BYD. A díky financování 50 na 50 zaplatíš polovinu teď a zbytek až za rok se zvýhodněným úrokem.
4: Summer Tech Days od BYD. Více na byd.com.
7: Velkolepé divadelní představení Vinnetou vstupuje do své druhé poloviny. Co to znamená? Že se vám krátí čas na jeho shlédnutí. Vinnetou ve westernovém městečku Boskovice bude jen do konce srpna. Nepropásněte největší zážitek tohoto léta. Autentická představení hraná pod širým nebem, celodenní program, ubytování a prázdninové zážitky, jak mají být. Právě takové je westernové městečko Boskovice.

Možná jste to taky zažili. Z původní chalupy se postupně stal dům, ve kterém dnes bydlíte. Jenže původní objekt a současná stavba nejsou z pohledu úřadů totéž. Stavby-legal.cz vyřeší komplexní legalizaci vaší stavby s garancí a výsledkem.

0: každý nákup vynáší a každý los vyhrává. Nakup v XXXLutz a získej nákup zdarma. XXXLutz do nábytku. Ty s tou červenou židlí.
1: Final sale ve Freeportu právě začíná. Od pondělí 10. do 16. srpna sekáme outletové ceny na minimum. Značky jako Guess, Pinko, Karl Lagerfeld, Mustang, S. Oliver, Tefal a další v mega slevách. Mrkni na naše socky, na fotky a reelska a přijeď si pro svůj fit na hatě. Freeport Fashion Outlet v Hatích u Znojma.
2: I'm Ariana Grande.
3: It's Hozier.
4: On air.
2: Online.
4: I v aplikaci Rádia.cz. Hit Radio.
5: Krásnou sobotu, jsou tu další zprávy, u kterých vás vítá Filip Lejček. Počet lidí odsouzených k nepodmíněnému trestu se od začátku roku mírně snížil. Přispěla k tomu trestní reforma, která zmírnila postihování opakovaných drobných krádeží a neplacení výživného. České věznice jsou přesto zaplněné přibližně z 97%. Vládní koalice považuje některé změny za příliš benevolentní a chce část trestů opět zpřísnit. Některé ovocné plody budou kvůli suchu menší, mohou mít také popálené slupky, to se týká hlavně jablek a hrušek, uvedl předseda Ovocnářské unie České republiky Martin Ludvík. Podle unie poškození snižuje kvalitu ovoce a nejvíce trpí sady na jižní Moravě. Úrodě škodí i hmyz, který v normálních podmínkách ovocnářům naopak pomáhá. A pojďme také na tenisové kurty. Tereza Valentová na turnaji v Cincinnati porazila 6-2, 7-6 Američanku Mary Stojanovou a jako sedmá Češka postoupila do druhého kola. Při své premiéře na tomto turnaji WTA 1000 narazí v dalším duelu na světovou devítku Elinu Svitolinovou z Ukrajiny. A teď už pojďme na zprávy z regionu.
6: Dnes se ve Vepříkově koná čtvrtý ročník Vepříkovské lávky. Na bohatý program i pro děti zve myslivecký spolek Borovina. Od 14 hodin bude v areálu hasičů připravená lezecká stěna, skákací hrad i tvořivé dílničky. Těšit se můžete i na grilované kýty z divočáka nebo zvěřinový guláš. Z Havlíčkobrodska Zuzana Kuklová.
7: Přívěsy HKCZ, specialista na prodej profi přívěsů a náhradních dílů. Přívěsné vozíky, náhradní díly a příslušenství na www.privesihk.cz.
5: Sobota nabídne jasno až polojasno, pokud jste milovníci tropických teplot, dnes si přijdete na své, protože v týdnu se bude pomaličku ochlazovat. Dnešní maxima však vystoupají až na 36 stupňů Celsia.
8: Dneska nejsme v práci. Dneska nejsme ve škole. Dneska máme volno. S Hit Rádiem a Leonou Děnděši.
9: Hezké dobré dopoledne, 4 minutky po 10. Výjimečně vám budeme hrát hity na přání k vaření právě teď tuhle hodinku, protože potom nás čeká po 11. podcast Báry Divišové na jedné vlně. Tak kdo chcete slyšet svoje oblíbené songy? Od toho jsem tady. Pište na 777 937 777 nebo na můj Instagram Lea Giongiosi. No a za chvilku se těším. Teď už Coldplay a Beyoncé.
8: Hit Rádio Vysočina.

Jonas Blue, Jack Jack, Rise. Hit Radio s vámi, hrajeme hity jenom podle vás. Hity na přání k vaření. Co dneska vaříte a baštíte? Nebo možná teprve snídáte? Píše nám tady posluchačka, se nepodepsala, ale to vůbec nevadí. Jo, Eliška, už to tady vidím. Zdravím, Leonko, nemůžu vás najít na Instagramu, to nevadí, ale kdybyste chtěli, tak tam jsem jako Lea podtržítko Giongio, si takové typicky české příjmení. Jsem na zahradě se synem a prosíme zahrát náš oblíbený song Calm Down od Selena Gomez a taky Remy, takže nebojte, bude, zahrajeme. Máme vás moc rádi a rádi vás posloucháme a zdravíme z Valteřic. Tak já doufám, že tam máte krásně a samozřejmě tenhle song posíláme pro vás. A co bude dál, to je na vás ostatních. Pište si na 777 937 777.

K vaření jenom podle vás. Píše nám tady Tereska, ahoj Leonko, prosím o zahrání písničky Hrobař od Premiéru. Pro všechny, kdo jsou dneska v práci a potřebují zlepšit náladu, děkuji a přeji hezký víkend. Tereska, Teresko, skvělá volba, protože to je hit, který opravdu v devadesátkách prčel. Mládí jsem se učil hrobařem. Text známe všichni, aniž bychom se ho někdy někdo učil. Tak přesně tohle bude za chvilku z éteru Hit Rádia pro tebe. Nebude chybět ani Shakira a její Zoo, milujete. A taky Erik Pryč, Call on Me, to jsme taky dlouho nehráli. No a co bude dál, potom si vezmu někoho z vás volajících.

0: 8,90. Avanti, lehký osvěžující alkoholický nápoj za 49,90. A Proud, obrať Proud s ležákem nové generace za 18,90. Až do 18. srpna. Kaufland.
1: Letní novinkou v KFC pro tento týden jsou Nacho Cheese Twister a Nacho Cheese Zinger.
2: Vychutnejte si novinky anebo klasický Twister nebo Zinger pouze za 89 korun.
1: Milé Česko, léto v KFC chutná skvěle.
2: Tak si dejte Twister nebo Zinger jen za 89 korun.
1: Více informací v restauracích KFC.
3: Slyšíte? To je seznam, když zrovna nejste doma. Třeba pro vás vyčmuchává nové zprávy. A teď šmejdí, kdože to má dneska svátek, šikovný. Buďte na internetu jako doma, s věrným a užitečným parťákem. Seznam, najdu tam, co neznám.
4: Zručné ruce chytré hlavy, neváhej, pojď do Jihlavy. Společnost Bosch v Jihlavě významně rozšiřuje svůj tým. Hledáme seřizovače, elektroniky, mechaniky, obsluhujce NC strojů, skladové a montážní dělníky. Získej stabilní příjem a nejvyšší mzdu v dané profesi na Vysočině. U vybraných profesí obdržíš nástupní prémii 50 až 100 000 korun. Více na chytrehlavydojihlavy.cz. chytrehlavydojihlavy.cz.
5: ETA letní výprodej je tady. Náš tip? Sáčkový vysavač ETA Adagio právě teď se slevou 30%. Ušetříte tak 1300 korun. Pouze ve značkových prodejnách a e-shopu ETA. ETA, tady je doma.
6: Jihlavská polytechna. Saďte na nejlepší spojení studia s praxí a přihlaste se na Vysokou školu polytechnickou Jihlava. Studujte zdarma cestovní ruch, techniku, informatiku, finance a řízení, zdravotnictví nebo sociální práci. Prezenčně i kombinovaně.
7: Přihlášky ke studiu přijímáme právě teď na vspj.cz. Neváhejte, přihlaste se do 19. srpna a staňte se odborníkem ve svém oboru. www.vspj.cz.

0: největší hity, nejlepší nálada a skvělé výhry. To je snídaně šampionů na Hit Rádiu, kdekoliv a kdykoliv přes apku Rádia.cz. Přes apku Rádia.cz. Hit Rádio.
1: Zlepši si náladu.
0: Zlepši si náladu.

0: Bambi a já se ptám, kdo pak zavolá teď mě na Hit Radio na 800 937 937. Spolu pokecáme, zavysíláme si a hlavně vám zahrajeme to, co vy třeba máte rádi, to, co rádi posloucháte, a tak trošku si vás proklepnu, jak se říká. Takže linka je aktuálně volná, tak 800 937 937 volat můžete právě teď a já jsem zvědavá, koho pak budeme mít na druhé straně. Takže třeba tady, halo, halo, kdo je tam?
1: Ahoj, tady Jirka.
0: Jirka?
1: Ano.
0: A co dělá Jirka?
1: Teď jedu tankovat a plánuju dovolenou, zítra vyjíždíme.
0: Ježiš, no tak to je skvělý, a kam frčíte?
1: Slovensko a potom zpátky do Mariánských Lázní ještě jdeme.
0: Takže celá rodinka.
1: Ano, přesně tak.
0: Dobře, co vám zahraju dneska?
1: Něco od Tří sester máte?
0: Já se mrknu. Něco od Tří sester, jo?
1: Uh-huh.
0: Hele, hledám. Mexiko, pianovka, dá, dá, dá.
1: Mexiko.
0: Mexiko, dobře, tam cesta není, jo? Do Mexika.
1: Ne.
0: Dobře, pro koho to bude?
1: To je moc malý, no.
0: Pro koho to bude?
1: Bylo by to pro babičku, která oslavila před týdnem 85. narozeniny.
0: Krásný věk. A ještě pro někoho, nebo chceš skrz éter někoho pozdravit?
1: Já myslím, že asi ti, který bych pozdravil, ty asi poslouchat nebudou. Takže,
0: to nechceme slyšet.
1: Já vím, no.
0: Doufejme, že příště poslouchat budou.
1: Pozdravit rodinu, no.
0: Jasně. A prozrak nám ještě, co budete dneska baštit, protože jsou to hity na přání k vaření. Předpokládám, že u tebe bude jídlo na cestách dneska.
1: Na cestách úplně ne, já jenom právě teďka zařizuji věci, vracím se potom domů za rodinou.
0: Ano.
1: Takže budu ještě vařit, teda jestli to stihnu, ale bude to asi něco jako jakoby rychlýho, nějaký salát.
0: A kde,
1: asi,
0: kde se to hledá, chlap, co vaří?
1: No, já jsem dělal hodně na brigádách, takhle, že jsem se dostal brigádně k hodně zajímavým pozicím, jo, jsem zkušel hromadu brigád a
0: super.
1: Nějak tak vlastně odmala mě to táhne, no, v tom vaření.
0: Skvělý, to je krásný, tak si nechte chutnat, šťastnou cestu, užijte si Dovču a Tři sestry Mexiko posílám za tebou, měj se krásně, ahoj.
1: Taky, ahoj.
2: Zamano, el precio de

0: Kaskáda Every Time We Touch, my pokračujeme dál, hity na přání k vaření, Linkin Park, chtěli jste, budou Poetika, Benazi Bros, nebo taky Cyril, Stumbling In. Tohle všechno ještě do 11. hodiny, potom už podcast Báry Divišové na jedné vlně, tak zůstaňte s námi a to, co dneska vaříte, klidně pište dál, jo?
1: Zažijte středověk na vlastní kůži. Třebíčská podzámecká niva ožije od 21. do 23. srpna slavnostmi tří kápí. Čekají vás rytířské turnaje, noční průvod i velkolepý ohňostroj. Těšte se na koncerty kapely Vesna, Tempus, Puls, Větev nebo Swingovou neděli. Program najdete na mkstřebíč.cz.
2: Nový outfit, nová nálada. Dopřejte si terapii módou v City Parku Jihlava. Nechte se inspirovat, zkuste něco odvážného a udělejte si radost. Nakupování není jen o oblečení, ale o tom, jak se cítíte. Módní inspirace a oblíbené značky na jednom místě. City Park Jihlava. Pro váš lepší den.

0: Herna u dětka. Máme novinky od Hexo Gaming. Herna u dětka.cz.
1: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost. Zákaz účasti na hazardních hrách a registraci osob mladších 18 let.
2: Alegria vás zve na výlet do Ameriky.
3: Ne, ne, ne. Pojede se autem.
2: Vyberte si jednu z nadupaných amerických ikon a zažijte jízdu, na kterou se nezapomíná.
3: Chevrolet,
2: Camaro Bumblebee,
3: Ford Mustang GT,
2: legendární Dodge Charger a mnoho dalších amerických legend.
3: Užijte si jízdu na vlastní kůži.
2: Americký osmiválec vám ukáže, co dokáže.
3: Nyní na Allegrii se slevou 15%.
4: Firma na zážitky.
2: CZ.
5: Srpen v Prospánku, to je neopakovatelná 30% sleva na značku M-Lily. Prodloužená desetiletá záruka, spousta produktů skladem a technologie paměťové pěny s jedinečným rozložením tlaku pro hlubší spánek. Polštáře od 790 a matrace od 4403 korun. A to se vám nezdá, ale jen do 17. srpna. Sleva 30% na značku M-Lily. Jen v prodejnách Prospánek a na prospánek.cz. Prospánek. Spěte lépe, žijte lépe.

0: Final Sale ve Freeportu právě začíná. Od pondělí 10. do 16. srpna sekáme outletové ceny na minimum. Značky jako Guess, Pinko, Karl Lagerfeld, Mustang, S. Oliver, Tefal a další v mega slevách. Mrkni na naše socky, na fotky a reelska a přijeď si pro svůj fit na hatě. Freeport Fashion Outlet v Hatích u Znojma.
1: Léto je v plném proudu. Příběhy ulice pokračují a stále budou překvapovat. Běžné starosti i nové výzvy s vašimi oblíbenými, ale i novými postavami.
2: U nás v ulici jsou samí slušní lidi.
1: Ulice. Premiérové díly už od pondělí na Nově.
3: Srpnové vydání magazínu Reportér. Tajné peníze komunistického režimu uložené v Rakousku. Právě po nich pátral před svou vraždou kmotr František Mrázek. Rozhovor s Čilita, autorkou kuchařek populárních na sociálních sítích. Pohled do hlubin sporu mezi prezidentem Pavlem a Babišovou vládou. A spousta dalšího čtení.
4: Hi, this is Ed Sheeran.
5: Hi, this is Madonna.
6: On air.
7: Online.
6: I v aplikaci Rádia.cz. Hit Radio.
8: Krásnou sobotu, jsou tu další zprávy, u kterých vás vítá Filip Lejček. Investice do bytu na pronájem je podle aktuálních dat nejméně výhodná za poslední 4 roky, a to hlavně kvůli vysokým cenám nemovitostí a dražším hypotékám. V Praze činí výnos nájmu jen kolem 3,3% a návratnost může být v praxi i více než 30 let. Lépe vychází například Ústí nad Labem, kde je výnosnost kolem 5% a návratnost zhruba 20 let. Ceny bytu přitom dál rostou, meziročně jsou vyšší o 11,3%. Auto je v mnoha evropských destinacích nejpraktičtějším dopravním prostředkem. Některé ostrovy jsou ale pro road trip vhodnější než jiné. V žebříčku 10 nejlepších evropských ostrovů pro poznávání autem jasně vítězí Španělsko. První 2 příčky obsadily Tenerife a Gran Canaria, třetí skončila portugalská Madeira. A pojďme také na sport. Neuvěřitelný závod předvedl český znakař Miroslav Knedla na sprinterské 50. V 8členném finále mistrovství Evropy v Paříži za sebou nechal světového rekordmana i další favority a dohmátl první. Navíc v neskutečném čase 24.11, čímž opět vylepšil český národní rekord. A teď už pojďme na zprávy z regionu.
9: Dneska odstartuje lipské putování s motem Vyšlápni si s rodinou krásnou lipskou krajinou. Organizátoři mezi 8 a 11 hodinou připravili trasy pro turisty i pro cyklisty. Celý den zakončí od 17 hodin posezení u živé hudby. Podrobnosti najdete i na našem webu. Z Havlíčkobrodska Zuzana Kuklová.
10: Karavany.hk.cz. Potřebujete malý a lehký karavan? Chcete nový za super cenu? Malé karavany za super ceny na www.karavanyhk.cz.
8: Sobota nabídne jasno až polojasno, pokud jste milovníci tropických teplot, dnes si přijdete na své, protože v týdnu se bude pomaličku ochlazovat. Dnešní maxima však vystoupají až na 36 stupňů Celsia.
11: Štěstí na 6 písmen. Víkend. Žádná práce, jenom život.
12: A ta nejlepší nálada s Leonou Děndější na Hit Radio.
13: 11:04 a teď už vás čeká oblíbený podcast Na jedné vlně s Bárou Divišovou, kde dnešním hostem je Aleš Svoboda, což je pilot vzdušných sil armády České republiky. Tak volume doprava, mezi tím nějaká ta píseň, tak si to pojďme společně užít. Hezké dopoledne.
14: Hit Radio Vysočina.

0: den, díky, že posloucháte, díky, že se díváte. Na jednu vlnu se dnes s námi naladí Aleš Svoboda, pilot vzdušných sil armády České republiky a brzy možná i rakety Falcon 9 a návratového modulu Crew Dragon. Dobrý den.
1: Dobrý den.
0: Pro zajímavost, pilotů návratového modulu Crew Dragon jsou na celém světě zhruba 20. O stejnou pozici mimo něj mělo zájem také 25 588 uchazečů. Má dva inženýrské tituly a doktorát z letecké a raketové techniky. A teď jen malý krok a zhruba rok od toho, aby se stal prvním Čechem, který se zhruba po 50 letech po Vladimíru Remkovi podívá do vesmíru. Jaký to je pocit, když vlastně já jsem teďka přečetla, to je docela nabité CVčko.
1: Tak nenudil jsem se celý život, no. A tak jaký je to pocit, tak ono to není něco, co by jako spadlo z čirýho nebe, z modrýho nebe. Tak je to vlastně proces, který trvá už několik let, vlastně to začalo tím výběrem. Ten taky nebyl jako jednorázová záležitost, jeden pohovor, to taky trvalo asi rok a půl. No a pak vlastně, než se to celý tady pak v Česku tak nějak rozhejbalo a člověk je jako samozřejmě jako opatrný optimista, protože dokud ta raketa neodstartuje, dokud opravdu nedoletíme tam, kam chceme doletět, tak tam člověk není, že jo. Takže
0: ještě... Nevěřil, že se to podaří.
1: No, tak ono se to ještě nepodařilo, ještě
0: pořád to uvěříte,
1: ještě tak děláme všechno pro to, takže je to na dobré cestě.
0: Co vám na to řekli doma třeba? Maminka na to.
1: Tak já myslím, že maminka a rodiče, tak ti jsou zvyklí, jakože lítám v armádě někdy od roku 2007, předtím jsem ještě lítal asi rok v aeroklubu s Gripenem lítám. S Gripenem lítám od roku 2016, takže 10 let lítám ze stíhačku nad zvukovou, takže jako já myslím, že to úplně nevybočuje tady toto.
0: Co byste poradil lidem, kteří mají třeba taky možná zdánlivě nějaký až veliký, absurdní takový sen?
1: Co bych jim poradil? Já myslím, že když se někdo jako je schopný dlouhodobě věnovat něčemu, co ho jako fakt baví, pro co má nějaký zapálení, tak je to jako ohromný předpoklad k tomu, že ten člověk v tom bude úspěšný. Protože u toho pak kosmického programu je to úplně to stejný. A vlastně já, když jsem šel do armády, což bylo na Univerzitu obrany po maturitě, když mi bylo 19, to bylo v roce 2005, nás tam vlastně do prváku nastoupilo 22 pilotů, studentů a s Gripenem z těch 22 lidí lítáme 4, že jo. Ale když člověk má tu motivaci a ten zájem a je schopný pro to udělat i třeba něco navíc, než jenom to nějaké minimum, tak si myslím, že mám obrovskou šanci, že se mu to podaří. Hit Radio Vysočina.

0: Díky, že nás posloucháte. Naším hostem je dnes Aleš Svoboda, stíhací pilot a také český astronaut ve výcviku u Evropské kosmické agentury. Vaší roli, jak už jste říkal, v té posádce astronautů, která poletí na ISS, bude pilot. Vy jste začínal, nebo respektive máte nalítáno na Gripenech 1600 hodin, jestli jsem to dočetla
1: no,
0: správně.
1: Nejenom na Gripenech, i na jiných letelech. No,
0: co musí vlastně člověk udělat pro to, aby se mezi ty nejlepší vůbec dostal, krom toho, že udělá i něco navíc, jak jste říkal v té předchozí odpovědi?
1: Tak já myslím, že to je hlavně o té dlouhodobé motivaci, protože spousta lidí se pro něco nadchne a pak populace to přestane bavit a jdu dělat něco jiného. Takhle stráví celý život a v podstatě jako to nikam nevede.
0: Co ale, živit ta motivace?
1: Já myslím, že člověk tomu musí i trochu jako pragmaticky přistupovat. Samozřejmě nepouštět se do věcí, na které jako očividně nemá. Jako já, kdybych se rozhodl, že chci být, já nevím, třeba hudební umělec nebo něco takového, tak tam jako je dost velká šance, že by se to jako vůbec nepodařilo. Jako, no.
0: Bál jste se někdy ve stíhačce?
1: Asi ne, nebál.
0: Existuje něco jako strach u pilota stíhacího?
1: Já myslím, že existuje něco jako takový jako zdravý respekt, že člověk k tomu lítání musí přistupovat s pokorou, protože samozřejmě to letadlo je drahý, stíhačka stojí 1,2 miliardy, že jo?
0: Životy taky,
1: že jo, samozřejmě ten pilot taky něco stojí, vycvičit pilota stojí další miliardu, že jo? A plus samozřejmě lítá se nad zastavenýma oblastma, dole na zemi jsou lidi, často vozíme zbraně, rakety a tak dále. Lítáme poměrně, nechci říct nebezpečné věci, ale věci, kde je trošku vyšší riziko, než když třeba člověk letí dopravním letadlem na dovolenou, takže spíš člověk k tomu musí přistupovat s nějakým respektem a pokorou, ale nějaký jako vyloženě strach, jako že by do toho letadla člověk šel jako s nějakým strachem, tam proto není prostor.
0: A je tam prostor třeba pro přílišné sebevědomí?
1: No, já myslím, že tam je prostor, a skoro bych řekl, i potřeba pro zdravý sebevědomí. Člověk nemůže jít do stíhačky na nějaký byť i cvičný let a nacvičovat nějaký vzdušný boj nebo nějaký taktický scénář, s tím si absolutně nevěří, že jo, to je jako špatně. A člověk by to svoje sebevědomí měl mít založený na nějakých reálných základech, na tom, že prošel nějakým výcvikem, na tom, že ví, kde jsou, jaký jsou ty jeho schopnosti, rozhodně by ten člověk tam neměl mít přehnaný sebevědomí. To je pak nebezpečné.
2: Zlepši si náladu. Hit Radio Vysočina.

0: Díky, že nás posloucháte. Naším hostem je dnes Aleš Svoboda, stíhací pilot a také český astronaut ve výcviku u Evropské kosmické agentury. Co si budete chtít vzít do vesmíru?
1: Kromě sám sebe?
0: Kromě sám sebe, ano. Tak, slyšela jsem o nějakém puku, že, protože to má vlastně víceméně nějaký přesah a tradici. Dostal jste od Vladimíra Remka, jste dostal nášivku. Tu tam vezmete také?
1: No, já myslím, že jo.
0: Nějaké osobní věci další? Už máte to promyšlené, nebo je to až v nějakém dalším plánu, protože řešíte teďka úplně jiné věci?
1: Rámcově, jo, tam je nějaká alokace, třeba 1,5 kila na osobní věci toho astronauta, kam si člověk může navybírat, jako co chce, samozřejmě v rámci nějakých jako mezí slušního chování.
0: A objemově, je to nějak limitovaný?
1: Objemově je to zhruba, já nevím, jak krabice od bot, nebo něco takového. Přesně ty litry, nevím, ale zhruba kilo a půl, plus tam je nějaká alokace na právě tady ty symbolické předměty, tady ty PR-ové, řekněme, artefakty.
0: Tak něco, co má spojit dost armádu, předpokládám, že tam určitě...
1: Já doufám, že ano, protože vlastně tady v tom misi platí ministerstvo obrany a armáda, potažmo vzdušné síly, tam poskytují toho člověka, takže tam je to na snadě a budu jedině rád, když budu, protože my tady vlastně v České republice máme ohromnou tradici letectví, vlastně, která se sahá už od první republiky.
0: Jste přemýšlel třeba o tom, jestli tam budete fotografovat a co případně vlastně by byla na té první fotce?
1: Tak tam kromě toho, že se dají dělat živý vstupy dolů, dají se dělat samozřejmě fotky, videa a tak dále, tak je tam modul, který se jmenuje Kupola, což je vlastně panoramatický výhled 360 stupňů okolo sebe, který je v té části ISS, která je směrem k Zemi, takže tam lze dělat fotky vlastně Země, pozorování Země, takže tam je spousta foťáků s dlouhýma objektivama a dělá se tam opravdu jako focení třeba nějakých zájmových objektů, takže tam o zábavu bude postaráno, se týče tady fotografování.
2: Zlepši si náladu. Hit Radio Vysočina. Hit Radio. Řidič, ten tvrdej chleba má, ale i za volantem se může cítit jako doma. Pomůže vám firma Dalix. Profesionální autochladničky, nezávislé klimatizace, měniče, kávovary a další příslušenství pro komfort řidičů. Opravy všech typů autochladniček. Dalix nabízí chladící i mrazící boxy pro dodávková vozidla a nově oživuje značku Vaeco, populární zejména mezi řidiči kamionů. Dalix, Žďár nad Sázavou. Dalix. Dalix. Pohoda domova na cestách. Kompletní nabídka na Dalix.
3: Hrát si s autíčky je fajn, ale co takhle vyzkoušet si hračky pro velký kluky? Máš pevnou ruku a nebojíš se větších strojů? Pojď nám to naložit. Kronošpan Jihlava hledá řidiče vysokozdvižných vozíků a nakladačů. Sedni si za volant ve firmě, co už 30 let jede naplno. Kronošpanu najdeš dlouhodobé a stabilní zaměstnání, jistotu pravidelného výdělku a partu, co drží při sobě. Rozjeď svou budoucnost u nás. Více na webu mojekrono.cz.
4: Final sale ve Freeportu právě začíná. Od pondělí 10. do 16. srpna sekáme outletové ceny na minimum. Značky jako Guess, Pinko, Karl Lagerfeld, Mustang, S. Oliver, Tefal a další v mega slevách. Mrkni na naše socky, na fotky Arielska a přijeď si pro svůj fit na hatě. Freeport Fashion Outlet v Hatích u Znojma.
5: Pohoda, klídek, tabáček a gorilí čumáček. Ahoj, tady je Michal Malátný z kapely Činasky. Jestli máš rád gorilu, doufám, že ne na grilu. Mountain

0: MOL.cz.
1: Startuje nová sezóna MOL Cupu. Nenechte si ujít souboje favoritů s outsidery plné nasazení, emocí a překvapivých výsledků. V MOL Cupu totiž nerozhodují jména ani postavení v tabulce. Každý zápas může přinést velký příběh a každý klub může překvapit. Které týmy zastaví ligové favority? Kdo se stane hrdinou letošní sezóny? A kdo nakonec zvedne nad hlavu trofej MOL Cupu a vybojuje si vstupenku do evropských pohárů? Buďte u toho. MOL Cup. Nejkratší cesta do Evropy.
2: Tati, mami, víte, že Robinson Jihlava bude v neděli 23. srpna od 13 hodin slavit 11 let? No a venku před Robinsonem vystoupí Ištar, Kamila, Milan Řezníček, Zumba s Verčou, Doktor Dancer, přijde taky Dinosaurus Valík, no a ten tvůj Jarda Hypochondr s divnou partou a bude bojovka.
3: Tady čtu, že vstup je zda.

0: Sleduj a vyhrávej. Sleduj Hit Radio na Instagramu. Soutěže, zákulisí rádia a spousta zábavy. Instagram Hit Radio. Hit Radio.
1: Zlepši si náladu.
0: Zlepši si náladu.

0: naším hostem je dnes Aleš Svoboda, stíhací pilot a také český astronaut ve výcviku u Evropské kosmické agentury. Tak a teď, když se nic neskomplikuje, když v září opravdu vlastně to, řekněme, tu notifikaci, když se vlastně nic neskomplikuje před odletem, při samém startu, co potom? Co bude potom?
1: Co potom, tak odletíme, vrátíme se a pak vlastně následuje nebo půlroční období po tom letu, kde je na začátku nějaká rekonvalescence a pak oficiální tiskovky, tady tyhle ty věci a pak vlastně komunikace té mise. No a pak ten, pak vlastně můj kontrakt s Evropskou kosmickou agenturou končí a já budu mít teď vlastně po dobu toho kontraktu 1,5 ročního, tak budu mít přerušený svůj služební poměr s armádou a jakmile ten kontrakt skončí, tak se mi zase rozběhne můj služební poměr s armádou, takže já se zase vrátím do projektu F-35 a do vzdušných sil což je zase další projekt, který vlastně tou dobou už bude zase trošku rozběhnutější, než je teď, takže na to se hrozně těším.
0: Plánujete si vysnít potom nějaký další sen, za kterým byste šel systematicky a splnil si ho?
1: Ne, ani ne, tak jako co se jako profesně týče, tak teď je pro mě důležitý tady ten projekt té mise na ISS a pak, až se vrátím zpátky do armády, tak vlastně úspěšný zavedení je F-35, takže to jsou moje tady profesní cíle.
0: My budeme držet palce, aby všechno vyšlo a díky, že jste byl naším hostem a někdy příště možná na viděnou třeba
1: po návratu. Tak já moc děkuju, určitě.
0: A vám díky, že jste nás poslouchali, že jste se dívali. Na jednu vlnu se opět naladíme za 14 dní. Naschledanou a naschledanou.
2: Hit Radio Vysočina.
3: Zlepši si náladu.

0: Slyšíte? To je seznam, když zrovna nejste doma. Třeba pro vás vyčmuchává nové zprávy. A teď šmejdí, kdože to má dneska svátek. Šikovný. Buďte na internetu jako doma, s věrným a užitečným parťákem. Seznam, najdu tam, co neznám.
1: Hoka Prima v Jihlavě máme profesionální nářadí Milwaukee. Pro chlapy, pro všechny řemeslníky, pro každýho fachmana, co chce od nářadí co nejvíc.
2: V Hoka Prima, největším showroomu Milwaukee na Vysočině.
1: Najdeš obrovský výběr nářadí a spotřebáku skladem.
2: Hoka Prima, to je autorizovaný dealer Milwaukee pro celou Vysočinu.
1: Hoka Prima najdeš na Pávovský ulici v Jihlavě. Hoka Prima.
3: Hoka Prima.
1: Přijď si pro nářadí, co něco vydrží.
4: Datart pořádá Maxi Výprodej.
5: Cože? Maxi Výprodej?
4: Ano, Maxi Výprodej za ty nejlepší ceny. Využijte splátek bez navýšení a dopřejte si vysněné elektro už dnes, aniž byste zaplatili cokoliv navíc.
5: To je mazec.
4: Datart, opravdový elektrospecialista.
6: Pryč z DPH! Pryč z DPH!
7: Přesně tak. Nakupte v Mébelixu do neděle s okamžitou slevou ve výši DPH. A navíc si pořiďte sendvičovou matraci Felix Tiger nyní za pouhých 3990 korun. Mébelix. Buďte in.
8: Vůně bylinek, krása květů a práce lidských rukou. Květinová farma v Javorové aleji. Léto patří svatbám, oslavám i květinám. Připravíme pro vás svatební kytici, vývazky i květinovou výzdobu. Nebo si natrhejte čerstvé regionální květiny přímo na našem poli. Květinová farma, kde kvete krása. Květinovafarma.com.
9: Atava! Prázdninový festival Karla Máje v Boskovicích na vás letos v létě čeká ve westernovém městečku Boskovice jako celodenní program v kulisách skutečného westernového městečka a velkolepá divadelní představení pod širým nebem.
10: Poklad na Stříbrném jezeře. Legendární příběh Geronimo. I noční jezdecká show Kůň pátý element.
9: Vstupenky na festival Karla Máje zakupte raději již nyní na www.westernové-městečko.cz a v síti Ticketportal.

Posloucháte Hit Radio, krásné, dobré dopoledne, za pár minut, jak už tady bude odpoledne. Každopádně celý podcast na jedné vlně Báry Divišové si můžete dát na YouTube, takže rozhodně mrkejte, stojí to za to. A co se týče třeba Tomáše Kluse, kterého jste slyšeli právě teď, tak ten odstartuje ve 12 hodin koncert Hrady CZ pokračují. Já se na vás budu těšit na Bezděžu, což je ta poslední zastávka, nejlepší letní festák. Ode mě ještě skvělá muzika a potom už vám popřeju jenom dobrou.

0: ETA letní výprodej je tady. Náš tip? Sáčkový vysavač ETA Adagio právě teď se slevou 30%. Ušetříte tak 1300 korun. Pouze ve značkových prodejnách a e-shopu ETA. ETA, tady je doma.
1: Jsou dny dobré, lepší a pak jsou tu Allegro Days. Ty nejlepší dny na nákupy. Nyní plenky Pampers Night velikost 6, 40 kusů se slevou 11% za 459 korun. Allegro Days jen do 23. srpna.
2: Jihlavská polytechna. Saďte na nejlepší spojení studia s praxí a přihlaste se na Vysokou školu polytechnickou Jihlava. Studujte zdarma cestovní ruch, techniku, informatiku, finance a řízení, zdravotnictví nebo sociální práci. Prezenčně i kombinovaně.
3: Přihlášky ke studiu přijímáme právě teď na vspj.cz. Neváhejte, přihlaste se do 19. srpna a staňte se odborníkem ve svém oboru. www.vspj.cz.
4: Hey, this is John Legend.
5: Hey, it's Taylor Swift.
6: On air.
7: Online.
6: I v aplikaci Rádia CZ. Hit Radio.
8: Krásnou sobotu, jsou tu další zprávy, u kterých vás vítá Filip Lejček. Ministerstvo zdravotnictví vyzvalo pravidelné i nové dárce krve, aby v těchto dnech přišli k odběru. Zásoby krve v českých nemocnicích se v letních měsících výrazně snížily a na některých pracovištích se dostávají na kritickou úroveň. Zatímco počet dárců během prázdnin klesá, potřeba krve v nemocnicích naopak roste. Tři významné italské památky prodlužují kvůli vysokým teplotám otevírací dobu. Koloseum během srpnových pátků a sobot zavírá až v 11:30 večer. Do 11 je možné navštívit s výjimkou čtvrtku také římský chrám Pantheon. A milánský palác Forcesco je výjimečně přístupný až do 7:30. A pojďme také na sport. Kapitán basketbalových mistrů světa i Evropy Dennis Schröder opět změní v NBA dres a míří již do 12. klubu. 32-letého německého rozehrávače podle ESPN vyměnil Cleveland do Charlotte. Rekordmanem je Ish Smith, jenže v zámořské lize hrál za 13 různých týmů. A teď už pojďme na zprávy z regionu.
9: Hrad v Lipnici nad Sázavou zve na večerní procházky. Jmenují se Lipnické noční prohlídky aneb Když Hašek prováděl. Opět se setkáte s majiteli panství, ale hlavně právě s Haškem, který se ujal role průvodce. Dnešní prohlídky začínají v 7 a o 9:30, tak si je užijte. To vám přeje Zuzana Kuklová.
10: Přívěsy HK.cz, specialista na prodej profi přívěsů a náhradních dílů. Přívěsné vozíky, náhradní díly a příslušenství na www.přívěsyhk.cz.
8: Sobota nabídne jasno až polojasno, pokud jste milovníci tropických teplot, dnes si přijdete na své, protože v týdnu se bude pomaličku ochlazovat. Dnešní maxima však vystoupají až na 36 stupňů Celsia.
11: Štěstí na šest písmen. Víkend. Žádná práce, jenom život.
12: A ta nejlepší nálada s Leonou Děnděši na Hit Radio.
13: Dvě minutky popolední, hezké dobré sobotní odpoledne 15. srpna. Nechte si chutnat. Ať už děláte cokoliv, užijte si dnešní den naplno, my vám k tomu budeme hrát. Green Day anebo Black Eyed Peas posílám právě teď.
11: Hit Radio Vysočina.

Sobota odpoledne, krásný, dobrý den, 15.8. Mě by zajímalo, jestli jste si taky dřív dělali takové ty speciální playlisty na CDčka nebo v kazetu, na cestu, na dovolenou, prostě kamkoliv. Seděli jste 2 hodiny u počítače a vybíráte těch 15 až já nevím, 16, 17, 18 nejlepších songů světa a modlíte se, aby vlastně mechanika neudělala nikde chybu. Vzpomínáte si na to? Museli jste mít prázdné médium, funkční, Nero Burning Rom a hlavně trpělivost. Jako by to bylo včera, když jste pak to CDčko v autě strčili do rádia a ono načetlo track 01. To byl prostě takový, aspoň z mého pohledu, nezapomenutelný pocit. No hold, dneska je ta doba úplně jiná, 21. století, dneska jenom swipeujeme prstem a ani nevíme pomalu, co hraje, že jo, co si budem. Streamovací služby nám vzaly takovou tu schopnost poslouchat celá alba a vážit si jedné jediné písničky. Nebylo to krásný, když jsme tohle zažívali, hlavně my v 90. Vypalování CDček byla jediná legální činnost, u které jsme se cítili jako hackerský bůh z filmu Matrix. Dejte klidně vědět, kdo z vás to měl podobně a já vám posílám další sobotní muziku.

0: Sobotní odpoledne v plném proudu, taky dobrou chuť, pokud právě baštíte vaše úžasné sobotní obědy. A jdeme na vaše SMSky, protože jsem se vás ptala, jak vy vzpomínáte na to, když jste si nahrávali váš nejoblíbenější playlist, písničky, které jste milovali, ať už v 90. nebo miléniu, tak těch zpráv přišlo obrovské množství. Třeba tady Petra píše: ahoj Leonko, děkuji za tuhle vzpomínku. Není snad den, kdybych si nevzpomněla na to, jak jsem dříve nahrávala svoje oblíbené písničky a dokonce při vyklízení půdy jsem našla celou bednu kazet, videokazet a taky CDček, který jsem si sama vyráběla. Je to super si takhle zaspomínat. Možná si dneska i něco pustím, protože jsem tady našla i Discmana a Walkmana. No tak skvělý, Peťo, díky za zprávu. Taky tady píše Jirka: ahoj Lonko, samozřejmě, kdo v 90. tohle nedělal, jako by nebyl. To jsou dneska zlaté poklady. Přátelé, díky moc za vaše zprávy, protože ano, je to krásná vzpomínka. A asi se taky někde pohrabu na půdě a možná najdu někde kazeťák nebo Discmana nebo něco, co mi to CDčko přehraje a tak podobně, protože i já sama jsem si dělala několik takových hezkých playlistů. My pokračujeme dál v muzice, mějte hezkou sobotu.
1: Hit Radio Vysočina.
2: Zlepši si náladu.
3: Srpnové vydání magazínu Reportér. Tajné peníze komunistického režimu uložené v Rakousku. Právě po nich pátral před svou vraždou kmotr František Mrázek. Rozhovor s Čilita, autorkou kuchařek populárních na sociálních sítích. Pohled do hlubin sporu mezi prezidentem Pavlem a Babišovou vládou. A spousta dalšího čtení.
4: Už se to blíží.
5: Už se to blíží.
4: Boží Foodfest v sobotu 29. srpna na Masarykově náměstí v Jihlavě. Čeká vás grilovací show finalisty Masterchef Česko, škola čepování piva, hospodský kvíz, spousta dobrot, koncerty i boží atmosféra.
5: Boží atmosféra.
4: Akci zakončí živý koncert hudby z kultovního filmu Pulp Fiction. Přijďte si užít den plný jídla, pití a zábavy v centru Jihlavy. Více na dojihlavy.cz.
6: Zručné ruce chytré hlavy, neváhej, pojď do Jihlavy. Společnost Bosch v Jihlavě významně rozšiřuje svůj tým. Hledáme seřizovače, elektroniky, mechaniky, obsluhy CNC strojů, skladové a montážní dělníky. Získej stabilní příjem a nejvyšší mzdu v dané profesi na Vysočině. U vybraných profesí obdržíš nástupní prémii 50 až 100 000 korun. Více na chytrehlavydojihlavy.cz. chytrehlavydojihlavy.cz.
7: Franto, ten vysavač je zase rozbitej.
8: No jo, a zas to musím řešit já. Tak příště domo.
9: domo.elektro.cz Spotřebiče, na které je spoleh.
10: Běž se s ním zase učit ty.
6: Ne, ne, řekli jsme každý půl hodiny.
10: Ale já už nevím, jak mu to mám vysvětlit. A stejně to není nic platný.
6: Tak zařídíme doučování.
11: Potřebuje váš školák pomoci se čtením, psaním nebo matematikou? Čekají vás přijímací zkoušky. Basic vám pomůže formou individuálního doučování. Přijďte za námi na první konzultaci zdarma a zjistěte, jak vašemu dítěti správně pomoci. www.basic.cz Basic, aby učení nebylo mučení.

poslouchej i naše podcasty. Snídaně šampionů, rozhovory a zábava. Podcasty Hitrádia na Spotify a všech podcastových platformách. Hitrádio, když jedete na dovolenou. Nebo trčíte v dopravní zácpě. Rychlost vaší cesty nezměníme, můžeme vám ale zlepšit náladu. Léto zní líp s Hitrádiem.

0: Hit Rádio Vysočina.
1: Zlepši si náladu.
2: Zlaťáčky, chechtáčky máme rádi všichni, ale kapesné dětem v Česku stále častěji nahrazuje ceník prací. Co třeba takhle vynesení odpadku za 30 korun nebo nákup 90 korun, vyndání nádobí z myčky 40 korun. Víte co? Děláme z nich trošku OSVČ dřív, než vyjdou základku, chudáčci. Na druhou stranu už to tak má 41% českých rodin a je to vlastně geniální filtr na zbytečnosti. Když si ten puberťák uvědomí, že na nové boty musí vynést koš přesně 250krát, že jo, co si budem, to jsou samý Nike Air Maxi a různý druhy těchto těch sportovních značek, tak ho ty boty prostě najednou úplně jednoduše přejdou. Trochu mě ale děsí ta druhá strana mince. Co když začnou děti stávkovat? Mami, inflace stoupla o 10%, od zítřka je mytí nádobí za stovku, jinak končím. No, tak za chvilku budeme mít doma odbory, kolektivní vyjednávání a dítě nám odmítne podat i ovladač. Protože to prostě není v popisu práce za základní sazbu. Jo, tak to prostě je a my jdeme radši hrát muziku.

0: Krásné sobotní odpoledne, 15. srpen, polovina prázdnin za námi, ta druhá už je skoro u konce, ještě 14 dní a jde se do škol. Každopádně, přátelé, bylo mi s váma dneska krásně, budu se těšit zase zítra v 7 hodin ráno, tak budu moc ráda, když tu budete s námi. My samozřejmě pokračujeme dál, skvělá muzika, rozhodně pokud můžete, zůstaňte dál na vlnách Hit Rádia. Ahoj!
1: Hit Rádio Vysočina.
2: Zlepši si náladu.
1: Slyšíte? To je seznam, když zrovna nejste doma. Třeba pro vás vyčmuchává nové zprávy. A teď šmejdí, kdože to má dneska svátek. Šikovný. Buďte na internetu jako doma, s věrným a užitečným parťákem. Seznam najdu tam, co neznám.
3: Baru, mám výsledky školního průzkumu.
4: A?
3: Bez pořádného stolu se neučí, bez lampičky nevidí a bez svačiny
4: nepřežijí.
3: Naštěstí Baumax má řešení.
4: Dětský a studentský nábytek, lampičky, koberce, svačinové dózy a další se slevou až 30%. Platí do konce srpna.
3: Jo, to je Baumax. Nízké ceny a vždycky něco navíc.
1: Zažijte středověk na vlastní kůži. Třebíčská podzámecká niva ožije od 21. do 23. srpna slavnostmi tří kápí. Čekají vás rytířské turnaje, noční průvod i velkolepý ohňostroj. Těšte se na koncerty kapely Vesna, Tempus, Puls, Větev nebo Swingovou neděli. Program najdete na mkstřebíč.cz.
5: Když do školy, tak neporazitelně. V Albertu tento týden. Pero Pilot plus 6 náplní jen za 199 korun. Stavebnice Lego s apkou za 299 korun. A Pepsi 2,25 litru s apkou za 26,90. Albert. Dle srovnání k 5.8.

0: Každý nákup vynáší a každý los vyhrává. Nakup v XXX Lutz a získej nákup zdarma. XXX Lutz domy nábytku. Ty s tou červenou židlí.
1: Srpen v Prospánku, to je neopakovatelná 30% sleva na značku M-Lily. Prodloužená desetiletá záruka, spousta produktů skladem a technologie paměťové pěny s jedinečným rozložením tlaku pro hlubší spánek. Polštáře od 790 a matrace od 4403 korun. A to se vám nezdá, ale jen do 17. srpna. Sleva 30% na značku M-Lily. Jen v prodejnách Prospánek a na prospánek.cz. Prospánek. Spěte lépe, žijte lépe.

Nejlepší dopravní servis na Vysočině, na dálnici D1 na 137,5 km směrem na Brno se v levém pruhu srazily dvě osobní auta. Kolona má téměř 4 km a zdržení je momentálně kolem 6 minut. Pokud i vy někam právě teď jedete, tak přejeme šťastnou cestu a kdybyste narazili na nějaké komplikace, tak vaše dopravní info posílejte hlasovkou na nové WhatsAppové číslo 725 44 38 37.

0: Všechno, co potřebujete na léto, najdete v Kauflandu. Například berlinky, kabanosy, různé druhy za 24,90. Matony ochucenou nebo matony esence, různé druhy za 14,90. A Felix Fantastic, kapsičky pro kočky za 269,90. Až do 18. srpna. Kaufland.
1: Final sale ve Freeportu právě začíná. Od pondělí 10. do 16. srpna sekáme outletové ceny na minimum. Značky jako Guess, Pinko, Karl Lagerfeld, Mustang, S. Oliver, Tefal a další v mega slevách. Mrkni na naše socky, na fotky a reelska a přijeď si pro svůj fit na hatě. Freeport Fashion Outlet v Hatích u Znojma.
2: Léto je v plném proudu. Příběhy ulice pokračují a stále budou překvapovat. Běžné starosti i nové výzvy s vašimi oblíbenými, ale i novými postavami.
3: U nás v ulici jsou samí slušní lidi.
2: Ulice. Premiérové díly už od pondělí na Nově.
4: On air.
5: Online.
4: I v aplikaci Rádia.cz. Hit Radio Vysočina.
6: Karavany HK.cz. Potřebujete malý a lehký karavan? Chcete nový za super cenu? Malé karavany za super ceny na www.karavanyhk.cz.
7: Je 13 hodin, krátké zprávy a Hanka Poskočilová. Elektrolyty, tak to je nový hit sociálních sítí. Zázračný drink na každý den to ale není. Smysl podle doktorů mají hlavně při dalším sportu, velkém pocení a nebo vedrech. Jinak většině lidí bohatě stačí voda a normální jídlo. A pozor na množství. Některé drinky jsou pořádná nálož sodíku a při přehánění můžou tělu spíš uškodit. Tak tohle už není adrenalin, ale pořádný hazard se životem. Stalo se to na Brněnsku. Dvojice v maskách surfovala na vlaku. Seděla na konci jedoucí soupravy a podle záběru se drželi kluci jen za stěrač. Video už řeší policie, která podobné případy eviduje několikrát do roka. České armádě se letos nábor daří. Chtěla nabrat 2250 lidí a přijme skoro 3000 nových vojáků. Plán tak plní na 133% a premiér zároveň slíbil armádě peníze ve výši 2% HDP. Rozpočet na příští rok má vláda schválit do konce září. Finančák se posvítil na OnlyFans. Tvůrcům erotického obsahu už doměřil miliony korun na daních. Úřady tvrdí, že část online sex businessu stále funguje mimo jejich dohled a chtějí to taky změnit. V hledáčku mají úředníci nově taky agentury, u kterých policie prověřuje možné kuplířské praktiky.
8: Tak dneska se tady dělá, co chce, ale počítejte na Vysočině s dalším tropickým odpolednem. Teploty překročí 30 a někde se mohou dostat až na 34. Na obloze čekejte převážně jasno a místy se může objevit i malá oblačnost.
4: Hit Radio Vysočina.
8: No a po 13. hodině do celé Vysočiny zdraví Tomáš, přináší vám další dávku hitů a začínáme se zpěvačkou Lady Gaga.

9 minut po 13. hodině, tohle byl Distrap na Hitrádiu Vysočina. Já doufám, že si užíváte klídku po obědě, třeba u nějaké dobré kávičky. Máme tady sobotu 15. srpna, skoro přesně půlka měsíce a právě startuje naše společné sobotní odpolední vysílání. A musím říct, že tenhle týden byl pro mě tak trochu náročný, nevím jak pro vás. To víte, ty návraty z dlouhých dovolených nejsou nic pro mě, pro 14 dnech se mi opravdu nechtělo, ale vzal jsem to tak pěkně naplno a jak slyšíte, pracuji i o víkendu. Jinak máme za sebou magický týden, při středečním západu nastalo masivní zatmění slunce, no a hned poté nám obloha připravila další show, padaly perzejdy, no a pak jsme se vrátili do zajetých kolejí, kdy nám zase začaly padat třicítky, což je třeba právě dnes, každopádně určitě ty tropické teploty užívejte, no protože tohle nebude trvat věčně, ale sobotní odpoledne je celé před námi, čeká nás 5 hodin muziky, tipů na výlety, zajímavostí z Vysočiny a spousta dalšího. Já jsem Tomáš Digdin a jsem rád, že jste u toho s námi, no a pro ten sobotní relax posílám další hity, při tomhle se určitě dá na chvilku zavřít oči a myslet třeba na něco pěkného. Tak hezkou sobotu do celé Vysočiny přeju.

0: co se děje na Vysočině.
1: I tento víkend Vysočina má co nabídnout, takže pokud nevíte, co podniknout, tak já mám pro vás pár tipů. Na výrobu z klása až do 17. hodiny dneska můžete zajít podívat do hutě Jakub Tasicích u Havlíčkova Brodu. Uvidíte foukání, tvarování i broušení skla a během dne můžete vyrazit také na komentovanou prohlídku sklárny. No a sobota večer bude patřit také Lipnickému hradu a speciálním nočním prohlídkám s názvem Lipnické noční prohlídky aneb když Hašek prováděl. Vyrazit můžete v 7 hodin večer nebo potom ještě o 9:30. Čeká vás zhruba 90 minut plných divadla, šermů, tance a taky hudby. A to všechno v neopakovatelné atmosféře tajemného hradu Lipnice Posetnění. Další tipy, kam vyrazit, najdete na našem webu hitradiovysočina.cz, tak tam mrkněte a užijte si víkend.
0: Vysočina, tady jsme doma. Slyšíte? To je Seznam, když zrovna nejste doma. Třeba pro vás vyčmuchává nové zprávy. A teď šmejdí, kdože to má dneska svátek, šikovný. Buďte na internetu jako doma, s věrným a užitečným parťákem. Seznam, najdu tam, co neznám.
2: Za 3 kilometry začne tradiční rodinná debata.
3: Já chci hot dog.
4: Já mám chuť na matcha latte.
5: Taky beru hot dog a klid v autě.
2: Přepočítávám. Doporučená zastávka MOL.
6: Na MOLce si vybere každý. Letní nápoje, káva nebo dva XXL hot dogy s Coca-Colou ve výhodném menu Small Move.
7: Nový outfit, nová nálada. Dopřejte si terapii módou v City Parku Jihlava. Nechte se inspirovat, zkuste něco odvážného a udělejte si radost. Nakupování není jen o oblečení, ale o tom, jak se cítíte. Módní inspirace a oblíbené značky na jednom místě. City Park Jihlava. Pro váš lepší den.
8: Attention!
9: Jen jednou za rok se to stane. Jen jednou za rok máte šanci.
8: Yes, sir!
9: Protančit celý říjnový víkend ve Španělsku s La Tropical. Jedinečný taneční kurz v prostředí slunné Andaluzie. Nejlepší latino lektoři a nekonečná zábava ve vile kousek od moře. Řekněte sí a přihlašte se na www.latropical.cz.
8: La Tropical!
9: La Tropical. Jedinečný taneční týden ve Španělsku. Pospěšte si, kapacita kurzu je omezena.
10: Pohoda, klídek, tabáček a gorilí čumáček. Ahoj, tady je Michal Malátný z kapely Činasky. Jestli máš rád gorilu, doufám, že ne na grilu. Mountain

0: teď na kavagorila.cz.
1: Startuje nová sezóna MOL Cupu. Nenechte si ujít souboje favoritů s outsidery plné nasazení, emocí a překvapivých výsledků. V MOL Cupu totiž nerozhodují jména ani postavení v tabulce. Každý zápas může přinést velký příběh a každý klub může překvapit. Které týmy zastaví ligové favority? Kdo se stane hrdinou letošní sezóny? A kdo nakonec zvedne nad hlavu trofej MOL Cupu a vybojuje si vstupenku do evropských pohárů? Buďte u toho. MOL Cup. Nejkratší cesta do Evropy.
2: Tati, mami, víte, že Robinson Jihlava bude v neděli 23. srpna od 13 hodin slavit 11 let? No a venku před Robinsonem vystoupí Ištar, Kamila, Milan Řezníček, Zumba s Verčou, Doktor Dancer, přijde taky Dinosaurus Valík, no a ten tvůj Jarda Hypochondr s divnou partou a bude bojovka.
3: Tady čtu, že vstupuje

Kapela Jelena, jejich touha a pláč, půl druhé, k tomu dvě minuty. Ladíte Éter Hit Rádia Vysočina dneska v sobotu s Tomášem Nygrinem, přeji krásné odpoledne. No a určitě většina z vás už alespoň jednou použila umělou inteligenci. V práci nám třeba pomůže napsat e-mail, něco přeloží, připraví prezentaci nebo udělá během pár vteřin věc, na kterou bychom dříve dřeli hodiny a hodiny. Jenže odborníci teďka upozorňují na docela zajímavý problém. Místo toho, abychom díky AI měli více volného času, často jenom stihneme ještě více práce. No a čím víc stíháte, tak tím více chcete po AI úkolů a tím se dostáváte do takové smyčky, ze které je těžko utéct. No a jestli jste si třeba říkali, že vám umělá inteligence pomůže s víkendovým úklidem, vařením nebo nákupem, jo, tak to bohužel. Zatím vám pouze řekne jak na to, ale i na tom se můžete dost dobře seknout. A vlastně pak už nic jiného nestihnete. Takže odložte mobily, dejte na hlas pěkně rádio, protože my vám teď budeme hrát Bruno Marse a jeho Just the Way You Are. Tak užívejte sobotní odpoledne při poslechu Hit Rádia Vysočina.

Za tohle fantastická francouzská zpěvačka Zas na Hit Rádiu Vysočina přeju super sobotní tropické odpoledne všem. Je dost možné, že si právě užíváme jeden z posledních opravdu koupacích víkendů letošního léta na Vysočině. Podle předpovědi to totiž vypadá, že se počasí začne pomalu lámat a to hnedka v pondělí, takže já doufám, že nás právě teď posloucháte někde u vody, u rybníka, na koupališti, u přehrady, anebo třeba doma u bazénu. Zdravíme tím pádem všechny vodní plochy a koupaliště po celé Vysočině. Užijte si dnešek, dokud nám to léto dovolí a já vám k tomu posílám jen ty největší hity. Je to tak, David Guetta, Kid Cudi určitě vyvolají vzpomínky na nějakou pořádnou letní party a bude jejich Memories. A nebo se podíváme na konec světa s Miley Cyrus, tak určitě buďte s námi.

0: Vlakem nové generace za 18,90 až do 18. srpna. Kaufland.
1: Komu svěříte stavbu za miliony? Otázka důvěry. Gest stavby, velké Meziříčí, dlouholetá praxe, vlastní stavební kapacity, odborné vedení, odbytových domů, povodohospodářské stavby, kompletní generální dodávky. Gest stavby. Nedáváme sliby, dáváme záruky. Gest.stavby.cz.
2: Letní novinkou v KFC pro tento týden jsou Nacho Cheese Twister a Nacho Cheese Zinger.
3: Vychutnejte si novinky anebo klasický Twister nebo Zinger pouze za 89 korun.
2: Milé Česko, léto v KFC chutná skvěle.
3: Tak si dejte Twister nebo Zinger jen za 89 korun.
2: Více informací v restauracích KFC.
4: Vůně bylinek, krása květů a práce lidských rukou. Květinová farma v Javorové aleji. Léto patří svatbám, oslavám i květinám. Připravíme pro vás svatební kytici, vývazky i květinovou výzdobu. Nebo si natrhejte čerstvé regionální květiny přímo na našem poli. Květinová farma, kde kvete krása. Květinovafarma.com.
5: Final sale ve Freeportu právě začíná. Od pondělí 10. do 16. srpna sekáme outletové ceny na minimum. Značky jako Guess, Pinko, Karl Lagerfeld, Mustang, S. Oliver, Tefal a další v mega slevách. Mrkni na naše socky, na fotky a reelska a přijeď si pro svůj fit na hatě. Freeport Fashion Outlet v Hatích u Znojma.
6: Alegria vás zve na výlet do Ameriky.
7: Ne, ne, ne. Pojede se autem.
6: Vyberte si jednu z nadupaných amerických ikon a zažijte jízdu, na kterou se nezapomíná.
7: Chevrolet,
6: Camaro Bumblebee,
7: Ford Mustang GT,
6: legendární Dodge Charger a mnoho dalších amerických legend.
7: Užijte si jízdu na vlastní kůži.
6: Americký osmiválec vám ukáže, co dokáže.
7: Nyní na Allegrii se slevou 15%.
8: Firma na zážitky.
6: CZ.
9: Velkolepé divadelní představení Vinnetou vstupuje do své druhé poloviny. Co to znamená? Že se vám krátí čas na jeho shlédnutí. Vinnetou ve westernovém městečku Boskovice bude jen do konce srpna. Nepropásněte největší zážitek tohoto léta. Autentická představení hraná pod širým nebem, celodenní program, ubytování a prázdninové zážitky, jak mají být. Právě takové je westernové městečko Boskovice.
10: Hit Radio Vysočina.
11: Zlepši si náladu.
10: Zlepši si náladu.

Tak možná dneska večer někoho čeká tanec při měsíčním světu, jako o tom zpíval Top Lordl v jeho hitu Dancing in the Moonlight za 7 minut 14. hodina. No a teďka jedna super zpráva pro řidiče, kteří pravidelně jezdí trasu Jihlava, Štoky, Havlíčkův Brod, tak právě dneska o půlnoci skončí omezení u třech věžiček, takže zase cesta se o nějakou minutu zkrátí a my jsme samozřejmě rádi za to, že se nám komfortně pojede. No a teď už radši neříkejme, co má se stát, to totiž moc dobře ví Eva Farná a její novinku v našem éteru hrajeme právě teď.

0: Kysí a na Hit Rádiu Vysočina těsně před 14. hodinou. No a my dáme rychlej pohled na silnice. Nejlepší dopravní servis na Vysočině. Aktuálně nemáme hlášené žádné problémy na silnicích, takže i nadále jezděte opatrně. A kdyby cokoliv, tak vaše dopravní info posílejte hlasovkou na nové WhatsAppové číslo 725 44 38 37.
1: Přesně tak. Nakupte v Mévelixu do neděle s okamžitou slevou ve výši DPH. A navíc si pořiďte sendvičovou matraci Felix Tiger nyní za pouhých 3990 korun. Mévelix. Buďte in.
2: Srpen v Prospánku, to je neopakovatelná 30% sleva na značku M. Lily. Prodloužená desetiletá záruka, spousta produktů skladem a technologie paměťové pěny s jedinečným rozložením tlaku pro hlubší spánek. Polštáře od 790 a matrace od 4403 korun. A to se vám nezdá, ale jen do 17. srpna. Sleva 30% na značku M. Lily. Jen v prodejnách Prospánek a na prospánek.cz. Prospánek. Spěte lépe, žijte lépe.
3: Jsou dny dobré, lepší a pak jsou tu Allegro Days. Ty nejlepší dny na nákupy. Tisíce produktů, skvělé akce a sezónní nabídky teď najdeš za super ceny. Na nic nečekej, běž na Allegro a užij si den naplno. Když něco, tak Allegro.
4: On air.
5: Online.
4: I v aplikaci Rádia.cz. Hit Radio Vysočina.
6: Je 14 hodin, krátké zprávy a Hanka Poskočilová. Ještě dneska a zítra bude vedro i přes 35 stupňů ve stínu, ale v pondělí se o 10 stupňů ochladí. Tak to pro někoho bude příjemná změna. Vedro a sauna, tak skalní saunaři se vysokých teplot nezaleknou a chodí se vypotit i v létě. Návštěvnost sice proti zimě výrazně padá, věrní zákazníci ale zůstávají. V extrémních vedrech by si saunu měli podle lékařů odpustit hlavně lidé se srdečními potížemi. Už zítra v Hradci Králové třetí ročník Ironmana, triatlonová výzva, která má na startovní listině totální převahu českých závodníků a závodnic 70%. Ostatní se sjeli z 50 zemí světa. Loni byl nejrychlejší Ital Bartolomedy a to s časem 3 hodiny 37 minut. 30 lidí zraněných a jedna žena zemřela. Taková je bilance velkého požáru v chorvatském Omiši. Hasiči včera požár dostali pod kontrolu. Sami říkají, že byl jedním z nejhorších v dějinách země. Evakuováno bylo přes 2000 lidí, z toho 300 Čechů. Naštěstí nikdo z nich nebyl vážně zraněn a všichni už se mohli vrátit do svého ubytování. Bohužel v Chorvatsku vypukl další požár. Plameny se šířily na ostrově Dugi Otok. Naštěstí se hasičům podařilo plameny dostat pod kontrolu. Uchránili všechny domy, které oheň ohrožoval. Co ale dělat, pokud se Češi do Chorvatska teprve na dovolenou chystají a v hlavě jim naskakují obavy a dotazy?
7: Nezávisle na tom, zda jedou s cestovní kanceláří nebo bez ní, by se měli zaregistrovat do systému DROST ministerstva zahraničních věcí, aby pak mohli dostávat aktuální informace, které ministerstvo poskytuje. Za druhé bych doporučil všem, kteří jedou s cestovní kanceláří, spojit se se svou cestovní kanceláří, která zná přesně ty konkrétní skutečnosti z toho místa, kam ti lidé míří a je schopna nějakým způsobem reagovat a nabízet náhradní řešení.
6: Tolik Jan Papež z Asociace cestovních kanceláří.
8: Přívěsy HK.cz, specialista na prodej profi přívěsů a náhradních dílů. Přívěsné vozíky, náhradní díly a příslušenství na www.přívěsyhk.cz.
0: Léto pokračuje na plné grády, dnes by se teploty na Vysočině mohly vyšplhat až na 34 stupňů a obloha by měla být bez jediného mráčku.
4: Hit Radio Vysočina.
0: Další nabídka playlistu Hit Radio Vysočina léto jen potrhuje. Tady jsou Coldplay, taky Burna Boy a jejich V-Pray. Pěknou sobotu všem.

10 minut po 14. hodině na Hit Radio vysvětšina dozněl Čírena jeho hitovka Shivers. No a my jsme během týdne na sociálních sítích zjišťovali, kdo je váš nejoblíbenější filmový superhrdina. No a vítěz je možná tak trochu překvapivý, vyhrál tu Iron Man. No a když se na tím tak zamyslím, vlastně se ani nedivím. Tony Stark, herec, který hraje Ironmana, má všechno, co od superhrdiny čekáte. Technologie, sebevědomí, humor a taky ten vzhled. A dámy vlastně musí šílet, ale za mě, já jsem vždycky fandil Batmanovi. A ne těm nejnovějším, ale tomu úplně prvnímu, kterého jsem jako kluk registroval, byl to a hrál ho Michael Keaton. Ten jeho Batman měl prostě něco do sebe. Takže za mě je to jasná volba. No a co je více než jasný, pokud takového superhrdinu nebo superhrdinku máte doma, tak máte na tuty vyhráno. No a to si určitě zaslouží další letní záležitost, kterou vám teď pustím. Tady už je Kamra, taky jeho Be Mine. Tak hezké odpoledne u poslechu Hit Rádia Vysočina.

0: pěkně zrychlila tempo na vlnách Hitrária Vysočina ve 14 hodin 17 minut. No ale víte co, víkend není o to někam spěchat, ale je potřeba si ho užívat naplno, jako když máme venku tak nádherně a k tomu naše muzika, kterou pro vás máme připravenou, protože nabídnu třeba skupinu Poetika. A jejich hit Zkouším žít a do toho přidáme ještě Alvára Solera, který se svým temperamentem v našem éteru nesmí chybět, a samozřejmě přidáme toho ještě víc. A nikam neodcházejte a hlavně užívejte víkendu.
1: Řidič, ten tvrdej chleba má, ale i za volantem se může cítit jako doma. Pomůže vám firma Dalix. Profesionální autochladničky, nezávislé klimatizace, měniče, kávovary a další příslušenství pro komfort řidičů. Opravy všech typů autochladniček. Dalix nabízí chladící i mrazící boxy pro dodávková vozidla a nově oživuje značku Vaeco, populární zejména mezi řidiči kamionů. Dalix, Žďár nad Sázavou. Dalix. Pohoda domova na cestách. Kompletní nabídka na dalix.cz.
2: Srpnové vydání magazínu Reportér. Tajné peníze komunistického režimu uložené v Rakousku. Právě po nich pátral před svou vraždou kmotr František Mrázek. Rozhovor s Čilita, autorkou kuchařek populárních na sociálních sítích. Pohled do hlubin sporu mezi prezidentem Pavlem a Babišovou vládou. A spousta dalšího čtení.
3: Zažijte středověk na vlastní kůži. Třebíčská podzámecká niva ožije od 21. do 23. srpna slavnostmi tří kápí. Čekají vás rytířské turnaje, noční průvod i velkolepý ohňostroj. Těšte se na koncerty kapely Vesna, Tempus, Puls, Větev nebo Swingovou neděli. Program najdete na mkstřebíč.cz.
4: Jihlavská polytechna. Saďte na nejlepší spojení studia s praxí a přihlaste se na Vysokou školu polytechnickou Jihlava. Studujte zdarma cestovní ruch, techniku, informatiku, finance a řízení, zdravotnictví nebo sociální práci. Prezenčně i kombinovaně.
5: Přihlášky ke studiu přijímáme právě teď na vspj.cz. Neváhejte, přihlaste se do 19. srpna a staňte se odborníkem ve svém oboru. www.vspj.cz.
6: Zručné ruce chytré hlavy, neváhej, pojď do Jihlavy. Společnost Bosch v Jihlavě významně rozšiřuje svůj tým. Hledáme seřizovače, elektroniky, mechaniky, obsluhy CNC strojů, skladové a montážní dělníky. Získej stabilní příjem a nejvyšší mzdu v dané profesi na Vysočině. U vybraných profesí obdržíš nástupní prémii 50 až 100 000 korun. Více na chytrehlavydojihlavy.cz. chytrehlavydojihlavy.cz.
1: Hit Radio.
7: Zlepši si náladu.
1: Zlepši si náladu.

že ty chvíle cítím, díky za slunce, co svítí, díky druhým za ty díky, vždy se vrátí to, co šítíš, nejde jenom vodu.

Tohle byla zpěvačka Daša s jejím hitem Austin, ladíte Hit Radio Vysočina v 14:30 odpoledne s vámi dneska Tomáš Digrinač do 18. hodiny. Zdravím do celé Vysočiny a možná i za její hranice. Jestli parovi ležíte někde u vody, opalujete se a říkáte si, že přesně takhle má vypadat sobota 15. srpna, tak je to tak, takhle má vypadat, tak si to užívejte. No a jestli pořád nevíte, kde se smočit a pořádně se schladit před těmi tropickými teplotami, tak si pojďme rovnou říct, kam můžete vyrazit za koupáním. Čistou vodu mají třeba Velký a Malý Pařezitý rybník, Třešské Malvíny, Velké Dářko, Biotop v Šiklově Mlíně nebo Zatopený Lom v Horní Cerekvi. A voda tam má většinou krásných 23 stupňů a víc, takže ručníky přes rameno, plavky do tašky a můžete vyrazit, ale pozor, ne každý rybník je vhodný pro koupání. Zákaz pořád platí třeba na přehradě Trnávka, v Sedlici a na Kachličce. Kvůli Sinicím není vhodná ani Břevnická přehrada. Uchotě Boře a horší kvalitu má také Domanínský rybník. Takže ať už máte dešek naplánovaný u vody, na dece, pod sluníčkem nebo někde na zahradě s vychlazeným pitím, hlavně si ten tropický den užijte naplno a já vám k tomu momentálně posílám Katy Perry a její I Kissed Girl.

0: Jack Jones na Hit Radio Vysočina ve 14 hodin 39 minut. Já doufám, že při té sobotě prožíváte velký pocit štěstí, protože prý jenom 5% lidí má pocit, že v životě opravdu dosáhli toho, co chtěli a jsou šťastní. A odborníci říkají, že těm ostatním může pomoct pár jednoduchých věcí. Poslouchat svou intuici, nebát se, starat se o svoje tělo a taky občas udělat něco pro druhé. A já bych k tomu ještě přidal jednu radu. Dělejte věci, které vám dělají radost. A jestli zrovna nevíte, čím udělat radost nikomu jinému, tak klidně můžete začít u mě. Já se klidně obětuju, takže jsem zvědavý, kdo mi udělá radost jako první. Za chviličku nás čekají další hity, tak se můžete třeba těšit na Temper City. Pošlu vám taky Edwarda Maju anebo JB Coopera společně s Astrid S. Tak hezkou sobotu do celé Vysočiny přeju.
1: Hoka Prima? To je více než špičkové nářadí.
2: To je spojovací materiál DIN, vruty, kotvy a hmoždinky Fisher nebo tesařské prvky Juta a Senko.
1: V Hoka Prima najdete chemické produkty Liquimoly, Stalok a kompletní sortiment značky Ilbruk.
2: V Hoka Prima máme i diamantovou a řezací techniku Gels a Norton.
1: A také kvalitní obalovou techniku a ochranné prostředky.
2: Hoka Prima je prostě prima partner pro profesionálně odvedenou práci.
3: Café Gusto. Tady vznikají nezapomenutelné zážitky. Vyrábíme poctivé dezerty a svatební dorty. Nabízíme i řemeslnou zmrzlinu.
2: Plánujete svatbu či narozeninovou oslavu? Café Gusto pro vás připraví bohatý sweet bar, elegantní kanapky i sváteční chlebíčky pro každou příležitost.
3: Café Gusto. Vaše oblíbená kavárna ve Velkém Meziříčí a v Třebíči.
2: Café.gusto.cz.
4: Černá stavba? Žádný problém, pokud to ale řešíš včas. Comfort Group zajistí pasportizaci, projekt i vyřízení všech potřebných povolení. Legalizujeme

0: tvou stavbu a dáme ti klid, že je vše v pořádku. Spolehlivě, odborně, po celé České republice. Projekt@ateliér.cz. S námi dojdeš k výsledku.
1: Datart pořádá Maxi výprodej.
2: Cože? Maxi výprodej?
1: Ano, Maxi výprodej za ty nejlepší ceny. Využijte splátek bez navýšení a dopřejte si vysněné elektro už dnes, aniž byste zaplatili cokoliv navíc.
2: To je mazec.
1: Datart, opravdový elektrospecialista.
3: Hit Radio Vysočina.
4: Zlepši si náladu.
3: Zlepši si náladu.

Já doufám, že jste si pořádně zabroukali s JP Kuprem a Astrid S. Sing With Me znělo z Eteru Hit Rádia Vysočina ve 14 hodin 50 minut. No a ještě než si dáme aktuální zprávy, tak jedna zpráva z dopravy. Od úterý 18. srpna počítejte, že bude uzavřen vjezd i výjezd nemocnice Jihlava od ulice U cvičiště. Pokud tedy příští týden míříte do krajské nemocnice, tak určitě předem prostudujte plánek, který najdete na webu nemocnice Jihlava. No a docela nám zbývá ještě pár minutek a taky tři hity. Ten první bude od zpěvačky Pink a taky bude romantický Olimors. No a teď hned dáme skupinu Miraj a jejich malinový sirup. Tak krásnou sobotu s Hit Rádiem Vysočina.

0: Nejlepší dopravní servis na Vysočině na dálnici D1 na 126,5 kilometru směrem na Prahu stojí nepojízdné osobní auto. Místem projíždějte s opatrností. Na další porouchané vozidlo dejte pozor taky na dálnici D1 na 148,5 kilometru ve směru na Brno. Tak v tomto místě také nohu z plynu. Přejeme klidnou a bezpečnou jízdu. Vaše dopravní info posílejte hlasovkou na nové WhatsAppové číslo 725 44 38 37.
1: Hledáš víc než jen zaměstnání? Jsi elektrikář, co zvládne zkrotit jiskru? Nebo strojař, pro kterého nejsou ložiska nebo dopravníky žádný problém? Kronošpan Jihlava hledá porce do údržby. Pojď pracovat do firmy, co už 30 let jede naplno. V Kronošpanu najdeš dlouhodobé a stabilní zaměstnání, fajn partu a práci, kde žádný den není stejný. Tady nuda nehrozí. Tak co? Zajiskří to mezi námi? Více na webu mojekrono.cz.
2: Jihlavská polytechna. Psaďte na nejlepší spojení studia s praxí a přihlaste se na Vysokou školu polytechnickou Jihlava. Studujte zdarma cestovní ruch, techniku, informatiku, finance a řízení, zdravotnictví nebo sociální práci. Prezenčně i kombinovaně. Přihlášky ke studiu přijímáme právě teď na vspj.cz. Neváhejte, přihlaste se do 19. srpna a staňte se odborníkem ve svém oboru. www.vspj.cz.
3: On air.
4: Online.
3: I v aplikaci Rádia CZ. Hit Radio Vysočina.
5: Je 15 hodin, Hanka Poskočilová a krátké zprávy. Zatmění slunce má pro některé lidi hodně nepříjemnou dohru. Kdo koukal bez ochranných brýlí, teď může řešit poškozenou sítnici anebo černou skvrnu před očima a taky se tak děje. Oční lékaři mají kupu práce a varují, že zhruba u poloviny případů už se zrak nemusí úplně spravit. Barevný prášek do vody a jede se. Elektrolyty se staly novým hitem sociálních sítí. Odborníci ale připomínají, že bez velké sportovní zátěže nebo pocení si většinou vystačíme s obyčejnou vodou. S elektrolyty se to navíc nevyplatí přehánět. Příliš vysoké dávky můžou tělu spíš uškodit. Českým nemocnicím začíná kriticky docházet krev a ministerstvo zdravotnictví bije na poplach. Přes léto dárců ubývá, jenže kvůli úrazům a nehodám je krve potřeba naopak víc. Ministr Vojtěch proto posílá jasný vzkaz. Kdo může darovat, teď je ta správná chvíle. Jeden odběr může zachránit i několik životů. Fotbalisté Sparty i Plzně budou chtít napravit nepovedený vstup do ligy. Sparta po vyřazení s Lyonem v kvalifikaci Ligy mistrů přivítá za 2 hodiny Teplice a v domácí soutěži se po 2 porážkách už nemůže dovolit další ztrátu. Pardubice hostí od 5 Mladou Boleslav, Slovácko Sigmu. Trápící se Plzeň chce proti Zlínu poprvé v ročníku zvítězit. Tady se začíná v 8 večer.
6: Karavany HK.cz. Potřebujete malý a lehký karavan? Chcete nový za super cenu? Malé karavany za super ceny na www.karavanyhk.cz.
0: A jaké nás čeká dneska odpoledne počasí na Vysočině? Meteorologové upozorní na vysoké teploty, které by mohly atakovat 34 stupňů. K tomu se tam sem tam může přidat i malá oblačnost, jinak bude převážně jasno.
3: Hit Radio Vysočina.
0: A s vámi je dneska Tomáš Digrina, jsem rád, že nás sladíte a do vašich uší už posíláme ty největší hity. Startujeme s králem popu, tady už je Michael Jackson.

Inna taky Rehab společně s Michaelem Jacksonem nám otevřeli 15. hodinu na Hit Radio Vystřižená, kterou vás nadále provede Tomáš. Přeji pohodovou sobotu 15. srpna. No a tento týden ve čtvrtek se v nové horácké aréně odehrál další přípravný hokejový zápas. Dukla Jihlava proti Kometě Brno. V ledišti přes 5000 lidí, takže pro hráče skvělá kulisa. A na ledě souboj dvou tradičních českých klubů. Kometa nakonec vyhrála 3-0, ale myslím, že pro Jihlavu je důležité hlavně to, že se ukázalo, jak skvělou atmosféru může nová arena nabídnout. Byl to přípravný zápas, ale rozhodně nepůsobil jako nějaká obyčejná příprava. Fandilo se, zpívalo, hala žila hokejem a dokonce přesně kvůli takovým večerům jsme se těšili na návrat Dukly do Jihlavy a hodně se na něj čekalo. A možná je trochu škoda, že se část pozornosti stočila i k pyrotechnice a dění v sektoru hostů. Fanoušci k hokeji samozřejmě patří a pořádná atmosféra taky. Jen je fajn, když si z takového večera všichni odnesou hlavně ten hokejový zážitek a samozřejmě ve vší bezpečnosti. No, další přípravné utkání následuje až v úterý, kdy Dukla Jihlava v horácké a neně přivítá extraligovou Mladou Boleslav, takže užít další atmosféru pořádného hokeje můžete už brzy. No ale co můžete užívat, hned jsou v éteru Hit Rádia Vysočina další hity, které vám posíláme pro tu lepší náladu. Tady už je Gotia a Kimbra. No a za chvilku mohu slíbit i One Republic. Tak hezké sobotní odpoledne do celé Vysočiny přeju.

0: 15. hodina 16. minuta na Hitrádiu Vysočina One Republic, tak jejich Runaway. Tedy takový malý útěk od toho všeho, co člověk musí, a to se o víkendu více než hodí. My ale paradoxně teď budeme solidární a pozdravíme ty, kteří si tenhle útěk dneska úplně dovolit nemůžou, protože jsou v práci. Prostě všechny, kteří nám o víkendu zajišťují, že všechno funguje. A taky ty, co o víkendu pracují na svých snech, tak doufám, že vám u toho Hitrádio Vysočina dělá příjemnou společnost. No a taky naše muzika, kterou budeme hrát dál. Dáme si pořádný K-pop a taky Hunter X a jejich Golden. A taky nabídnu rapera Imona a jeho hit I Don't Want You Back. Takže hudební nabídka stojí opravdu za to, tak nikam neodcházíte a zůstaňte s námi.
1: Slyšíte? To je Seznam, když zrovna nejste doma. Třeba pro vás vyčmuchává nové zprávy. A teď šmejdí, kdože to má dneska svátek, šikovný. Buďte na internetu jako doma, s věrným a užitečným parťákem. Seznam, najdu tam, co neznám.
2: Vůně bylinek, krása květů a práce lidských rukou. Květinová farma v Javorové aleji. Léto patří svatbám, oslavám i květinám. Připravíme pro vás svatební kytici, vývazky i květinovou výzdobu. Nebo si natrhejte čerstvé regionální květiny přímo na našem poli. Květinová farma, kde kvete krása. Květinovafarma.com.
3: Pohoda, klídek, tabáček a gorilí čumáček. Ahoj, tady je Michal Malátný z kapely Činasky. Jestli máš

0: www.karlamaje.cz. Atava! Prázdninový festival Karla Máje v Boskovicích na vás letos v létě čeká ve westernovém městečku Boskovice jako celodenní program v kulisách skutečného westernového městečka a velkolepá divadelní představení pod širým nebem.
1: Poklad na Stříbrném jezeře, legendární příběh Geronimo i noční jezdecká show Kůň pátý element.
0: Vstupenky na festival Karla Máje zakupte raději již nyní na www.westernové-městečko.cz a v síti Ticketportal.
2: Hit Radio.
3: Zlepši si náladu.
2: Zlepši si náladu.

0: Hit Rádio Vysočina.
1: Nechám otevřený dveře, kdyby přišel déšť, nebo ztratila si cestou klíč. Kdyby z krásy všech těch frází zůstal jenom kýč. A jestli táhne tě to dál, možná nevíš proč, ale nedá se to jen tak svlíct. Je to všechno nebo nic.
2: Je to všechno.

Kapela Hodina a jejich souhvězdí, no a když se podívám na hodiny, tak máme přesně 15 hodin 29 minut, posloucháte Hit Radio Vysočina, dneska máme 15. srpna a už se skoro blížíme do půlky měsíce, nechce se mi věřit, že vlastně za 17 dní už bude září, no ale čas prostě nezastavíme. No a zpěvačka Shakira se vrací do Evropy a jestli máte rádi velké koncertní show, tak tohle bude opravdu famózní. V Madridu pro ní vzniká speciální Shakira stadion s kapacitou přes 50 tisíc lidí a vlastně nepůjde o jeden nebo dva koncerty. Od 18. září do 11. října jich má být rovnou 11. Její tým navíc připravuje kolem koncertů celý doprovodný program, takže Madrid bude několik týdnů doslova žít Shakirou. No a když už mluvíme o téhle obří show, můžeme si dát jeden z hitů, který v jejím aktuálním koncertním setlistu určitě nechybí. Tak pojďme na malou ochutnávku toho, co budeme naživo moc slyšet před desítkami tisíc lidí. Shakira a Zoo.

Tak tohle opravdu můžu, na Hit Radio začíná Sigma, Nobody to Love. Hezké sobotní odpoledne do celé Vysočiny přeje Tomáš, jsem rád, že jste s námi. No a mě by zajímalo, jak si představujete tak love. Hezké sobotní odpoledne do celé Vysočiny přeje Tomáš, jsem rád, že jste s námi. No a mě by zajímalo, jak

0: No a do toho nám ještě zaspívá i Lady Gaga. Takže si myslím, že se máme na co těšit. Hezké odpoledne.
1: Baru, mám výsledky školního průzkumu.
2: A?
1: Bez pořádného stolu se neučí, bez lampičky nevidí a bez svačiny
2: nepřežijí.
1: Naštěstí Baumax má řešení.
2: Dětský a studentský nábytek, lampičky, koberce, svačinové dózy a další se slevou až 30%. Platí do konce srpna.
1: Jo, to je Baumax. Nízké ceny a vždycky něco navíc.
3: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Kuřecí prsní řízky kilo za 109,90 a jihočeský ajdam plátky 100 gramů s apkou za 19,90. Albert. Dle srovnání k 5.8.
4: Alegria vás zve na výlet do Ameriky.
5: Ne, ne, ne. Pojede se autem.
4: Vyberte si jednu z nadupaných amerických ikon a zažijte jízdu, na kterou se nezapomíná.
5: Chevrolet,
4: Camaro Bumblebee,
5: Ford Mustang GT,
4: legendární Dodge Charger a mnoho dalších amerických legend.
5: Užijte si jízdu na vlastní kůži.
4: Americký osmiválec vám ukáže, co dokáže.
5: Nyní na Allegrii se slevou 15%.
6: Firma na zážitky.
4: CZ.
7: Už se to blíží.
8: Už se to blíží.
7: Boží Foodfest v sobotu 29. srpna na Masarykově náměstí v Jihlavě. Čeká vás grilovací show finalisty Masterchef Česko, škola čepování piva, hospodský kvíz, spousta dobrot, koncerty i boží atmosféra.
8: Boží atmosféra.
7: Akci zakončí živý koncert hudby z kultovního filmu Pulp Fiction. Přijďte si užít den plný jídla, pití a zábavy v centru Jihlavy. Více na dojihlavy.cz.
9: Srpen v Prospánku, to je neopakovatelná 30% sleva na značku M-Lily. Prodloužená desetiletá záruka, spousta produktů skladem a technologie paměťové pěny s jedinečným rozložením tlaku pro hlubší spánek. Polštáře od 790 a matrace od 4403 korun. A to se vám nezdá, ale jen do 17. srpna. Sleva 30% na značku M-Lily. Jen v prodejnách Prospánek a na prospánek.cz. Prospánek. Spěte lépe, žijte lépe.
5: Hit Radio Vysočina.
10: Zlepši si náladu.
5: Zlepši si náladu.

zakukuje kapesničky, otřít slzy a můžeme zase zpátky do reality. Právě v 15 hodin 52 minut dohrála v éteru Hit Rádia Vysočina asi jedna z těch největších slaďáren, kterou znám. David Kolera, chci zas v tobě spát. No a protože se povalu blíží 16. hodina, romantickou náladu na chvilku odložíme, čekají nás aktuální zprávy a samozřejmě také informace z dopravy na Vysočině. Abyste věděli, kde to dneska jede a kde si naopak ještě chvilku počkáte. No a do té doby ještě další hity zpěvačka Dua Lipa nebo hned teď skupina Linkin Park. Tak užívejte sobotní odpoledne při poslechu Hit Rádia Vysočina.

0: Zpěvačka Dua Lipa, její Houdini, těsně před 16 hodinu na Hitrádiu Vysočina. No a než si dáme aktuální zprávy, tak mrkneme taky na silnice Vysočiny. Nejlepší dopravní servis na Vysočině, připomínám, dálnici D1 na 126,5 km směrem na Prahu stojí nepojízdné osobní auto, takže místem projíždějte opatrně. Pokud i vy někam jedete, tak přejeme šťastnou cestu a jestli potkáte během své cesty nějaké problémy na silnicích, tak informujte i ostatní řidiče. Vaše dopravní info posílejte hlasovkou na nové WhatsAppové číslo 725 44 38 37.
1: Franto, kde jsou ty maliny?
2: Zavakuovaný. A kde je můj buček?
1: Taky zavakuovaný.
3: Vakuovačky Domo udrží dobroty čerstvé až pětkrát déle. Domo.elektro.cz.
4: Final sale ve Freeportu právě začíná. Od pondělí 10. do 16. srpna sekáme outletové ceny na minimum. Značky jako Guess, Pinko, Karl Lagerfeld, Mustang, S. Oliver, Tefal a další v mega slevách. Mrkni na naše socky, na fotky a reelska a přijeď si pro svůj fit na hatě. Freeport Fashion Outlet v Hatích u Znojma.
5: Hrát si s autíčky je fajn, ale co takhle vyzkoušet si hračky pro velký kluky? Máš pevnou ruku a nebojíš se větších strojů? Pojď nám to naložit. Kronošpan Jihlava hledá řidiče vysokozdvižných vozíků a nakladačů. Sedni si za volant ve firmě, co už 30 let jede naplno. Kronošpanu najdeš dlouhodobé a stabilní zaměstnání, jistotu pravidelného výdělku a partu, co drží při sobě. Rozjeď svou budoucnost u nás. Více na webu Moje Kronoce.
6: On air.
1: Online.
6: I v aplikaci Rádia CZ. Hit Radio Vysočina.
7: Je 16 hodin, krátké zprávy a Hanka Poskočilová. Někteří utíkali jen v pyžamu bez věcí a s obavami o svůj život. Požár u Omiše v Chorvatsku má tragickou bilanci. Jeden mrtvý, 30 zraněných a tisíce evakuovaných. Hasiči dostali včera požár pod kontrolu. Sami říkají, že byl jedním z nejhorších v dějinách země. Evakuováno bylo přes 2000 lidí, z toho 300 Čechů. Naštěstí nikdo z nich nebyl vážně zraněn a všichni už se mohli vrátit do svého ubytování. No a co ti, kteří mají kufry teprve zbalené a do Chorvatska se chystají? Je důvod začít panikařit. Co mají dělat?
8: Všichni nezávisle na tom, zda jedou z cestovní kanceláří nebo bez ní, by se měli zaregistrovat do systému DROST ministerstva zahraničních věcí, aby pak mohli dostávat aktuální informace, které ministerstvo poskytuje. Za druhé bych doporučil všem, kteří jedou z cestovní kanceláří, spojit se svou cestovní kanceláří, která zná přesně ty konkrétní skutečnosti z toho místa, kam ti lidé míří a je schopná nějakým způsobem reagovat a nabízet náhradní řešení.
7: Tolik Jan Papež z Asociace cestovních kanceláří. V Hradci Králové už zítra bude třetí ročník Ironmana. Na startu hlavního triatlonového závodu bude 1750 závodníků a závodnic z 50 zemí světa. 70% jsou Češi. O startovní čísla byla rvačka.
9: My vlastně po otevření registrací na podzim 2025 jsme během měsíce v podstatě neměli dál co prodávat a ten zájem by byl daleko větší, pokud bychom měli kapacitu. Takže naším interním úkolem je letos si vyzkoušet tu kapacitu, kterou máme nastavenou, jestli bychom do Hradce do budoucna dostali těch závodníků ještě více, jestli bychom dokázali vymyslet především běžeckou trasu, která bude jednodušší, pojme více lidí. To je hlavním úkolem toho organizačního týmu odbavit letošní rok bez problémů a dívat se do budoucna, jestli se nám podaří těch lidí dostat více, protože zájem to je obrovský.
7: Tolik hlavní organizátor Roman Činkovský. Vládě Andreje Babiše končí prázdniny a ministři se v pondělí vrací do práce. Čeká je boj se suchem, ale hlavně pořádná bitva o peníze a rozpočet na příští rok. Do toho se blíží volby a ve sněmovně se schyluje k přetahované s prezidentem Pavlem kvůli jeho vetu.
10: Přívěsy HK.cz, specialista na prodej profi přívěsů a náhradních dílů. Přívěsné vozíky, náhradní díly a příslušenství na www.přívěsyhk.cz.
0: Sobotní odpoledne na Vysočině přinese tropické teploty, které by se někde mohly dosat až na 34 stupňů. Později večer a v noci očekávejte 19 až 15 stupňů, v údolích se slabým větrem může být i 13. Noční obloha bude jasná až skoro jasná.
6: Hit Radio Vysočina.
0: R.E.M., Hozíra nebo Nickelback, takový bude hudební playlist na Hit Radio Vysočina po 16. hodině. Tak všem přeju super sobotu.

Na začátek 16. hodiny skvělý sled dvou interpretů, Nickelback a taky zpěvačka Adele se svým hitem Set Fire to the Rain. Za chvilku nabídu třeba Hozíra, nebo taky Davida Guettu a Tones and I společně s Teddy Swimsem. No a Vodní ráj v Jihlavě bude od 11. září zase o něco zajímavější. Přibude nový saunový svět s pěti saunami, parní kabinovou saunou, odpočívárnami s krbem a saunou až pro 60 lidí. No a samozřejmě nebudou chybět ani saunové rituály. Takže klasická sauna jen s trochou slavnostnější atmosférou, kterou si užijí hlavně milovníci tohoto relaxu. No a to není úplně všechno. Z jedné sauny bude navíc výhled na řeku Jihlavu a okolní přírodu. Takže jihlavský akvapark bude mít zase co nabídnout. No a v zimě na prohřátí si myslím, že dobrý plán. Teď v létě si myslím, že by se spíš hodily nějaké mrazírny.

0: 16 hodin, a k tomu 20 minut právě dozněl Housie a taky Take Me The Church na Hit Radio Vysočina. Pěkné odpoledne pře Tomáš. Tahle věc nám do éteru přinesla tak trochu temná emocí a hlavně pořádnou atmosféru, ale my dneska žádné velké životní otázky řešit nebudeme. Máme totiž sobotu, půlku srpna, venku krásné léto, takže místo do kostela bych vás dneska poslal spíš k vodě, na zahradu, nebo někam na výlet, nebo tam, kde se prostě dobře sedí a nic moc se nemusí. No a k tomu vám samozřejmě zahraju za chvilku Šébouzího, BB Rexu a Faithless, anebo výbornou věc od Davida Stepky a Evy Farné. No a všem, co nás dneska posloucháte, tak přeju krásné odpoledne s Hit Rádiem Vysočina.
1: Řidič, ten tvrdej chleba má, ale i za volantem se může cítit jako doma. Pomůže vám firma Dalix. Profesionální autochladničky, nezávislé klimatizace, měniče, kávovary a další příslušenství pro komfort řidičů. Opravy všech typů autochladniček. Dalix nabízí chladící i mrazící boxy pro dodávková vozidla a nově oživuje značku Vaeco, populární zejména mezi řidiči kamionů. Dalix Žďár nad Sázavou. Dalix. Pohoda domova na cestách. Kompletní nabídka na Dalix.cz. Milovníci hudby na Vinicích s Rajvkou, zbystřete!
2: I letos vám přivážíme ty největší hudební špičky přímo do Vinic a nádherných vinohradů. 8 vinařství, 18 kapel a více než 60 koncertů po celé léto.
1: Jedinečné spojení vína a hudby, to je hudba na Vinicích s Rajvkou.
2: Olympic, MIG-21, Kolárovci, David Koller, 4 tenoři, Queenie, Adam Ďurica, Krhut a Kozub, Trosdiskotékos, Vohnout, Čechomor, No Name, Anna K, Tata Boys, Horký žeslíže, Kateřina Marie Tichá, Manky Business a Aneta Langerová. A k tomu spousta výběrového vína.
1: Vstupenky na www.hudbanavinicich.cz.
3: Jihlavská polytechna. Saďte na nejlepší spojení studia s praxí a přihlaste se na Vysokou školu polytechnickou Jihlava. Studujte zdarma cestovní ruch, techniku, informatiku, finance a řízení, zdravotnictví nebo sociální práci. Prezenčně i kombinovaně.
4: Přihlášky ke studiu přijímáme právě teď na vspj.cz. Neváhejte, přihlaste se do 19. srpna a staňte se odborníkem ve svém oboru. www.vspj.cz.
5: Final sale ve Freeportu právě začíná. Od pondělí 10. do 16. srpna sekáme outletové ceny na minimum. Značky jako Guess, Pinko, Karl Lagerfeld, Mustang, S. Oliver, Tefal a další v mega slevách. Mrkni na naše socky, na fotky a reelska a přijeď si pro svůj fit na hatě. Freeport Fashion Outlet v Hatích u Znojma.
6: Zručné ruce chytré hlavy, neváhej, pojď do Jihlavy. Společnost Bosch v Jihlavě významně rozšiřuje svůj tým. Hledáme seřizovače, elektroniky, mechaniky, obsluhy CNC strojů, skladové a montážní dělníky. Získej stabilní příjem a nejvyšší mzdu v dané profesi na Vysočině. U vybraných profesí obdržíš nástupní prémii 50 až 100 000 korun. Více na chytrehlavydojihlavy.cz. chytrehlavydojihlavy.cz.
1: Hit Radio.
7: Zlepši si náladu.
1: Zlepši si náladu.

posloucháte až 3 minuty na Hit Rádiu Vysočina, společný duet Evy Farné a Davida Stepky. Dobré ráno, milá. Jedinou chybičku to mělo, že máme odpoledne, takže do celé Vysočiny přeji dobré odpoledne. Máme sobotu 15. srpna, venku tropy, koupaliště jedou naplno a kdo může, ten je někde u vody. Jenže právě vody začíná být na Vysočině trochu málo, víc než trochu málo. Kvůli dlouhému suchu už na některých místech platí omezení odběru vody z řek a potoků a někde už lidé nesmějí vodu z toku vůbec odebírat. Je to vlastně taková docela zvláštní kontrast. My dneska řešíme, kde se nejlépe schladit, zatímco příroda na Vysočině by si asi taky těch pár kapek na schlazení dala. To se možná od pondělí změní, tak držíme palce, ať už konečně zaprší. No a jestli jste právě u rybníka, přehrady nebo na koupališti, tak si to užívejte naplno. No a teď už zpátky k tomu příjemnějšímu, protože si teď dáme jednu totální klasiku od skupiny R.E.M., která má v sobě takové zvláštní kouzlo. Není ani veselá, ani smutná, taková prostě neutrální, ale prostě vás vrátí do těch 90. let. Tak si to užijte a poslouchejte Hit Rádio Vysočina.

0: Taylor Swift na Hit Radio Vysočina v 16:41, docela Vysočiny zdraví Tomáš a díky, že nás ladíte. 15. srpen má ještě další důvod k velké radosti a krásným momentům, protože svátek slaví všechny Hanky, Haničky a taky Hany. No a že jich já mám okolo sebe natolik, než bych je vyjmenoval, tak to možná budeme do rána. Oni samozřejmě ví, takže přeji všem Haničkám, Hankám, Haňůkám všechno nejlepší, a to nejen těm, které znám, ale i těm, které nás třeba teď poslouchají a neznáme se osobně. No a na Vysočině máme nositele tohoto jména 7502, což není málo, takže nějaká Hanka nás určitě teď poslouchá. A pro všechny Hanky budeme k svátku hrát za chvilku Imagine Dragons. No já myslím, že to je krásný dárek. Dáme velký hit Thunder a doplní je Billy Gillies anebo kapela Fun. Tak buďte s námi a užívejte krásné sobotní odpoledne.
1: Slyšíte? To je Seznam, když zrovna nejste doma. Třeba pro vás vyčmuchává nové zprávy. A teď? Teď šmejdí. Kdože to má dneska svátek? Šikovný. Buďte na internetu jako doma. S věrným a užitečným parťákem. Seznam. Najdu tam, co neznám.
2: V Hoka Prima v Jihlavě máme profesionální nářadí Milwaukee. Pro chlapy, pro všechny řemeslníky, pro každého fachmana, co chce od nářadí co nejvíc.

0: Hoka Prima, největším showroomu Milwaukee na Vysočině. Najdeš obrovský výběr nářadí a spotřebáku skladem. Hoka Prima, to je autorizovaný dealer Milwaukee pro celou Vysočinu. Hoka Prima najdeš na Pávovský ulici v Jihlavě. Hoka Prima. Hoka Prima. Přijď si pro nářadí, co něco vydrží.
1: Café Gusto. Tady vznikají nezapomenutelné zážitky. Vyrábíme poctivé dezerty a svatební dorty. Nabízíme i řemeslnou zmrzlinu.
2: Plánujete svatbu či narozeninovou oslavu? Café Gusto pro vás připraví bohatý sweet bar, elegantní kanapky i sváteční chlebíčky pro každou příležitost.
1: Café Gusto. Vaše oblíbená kavárna ve Velkém Meziříčí a v Třebíči.
2: Café-gusto.cz.
3: Zažijte středověk na vlastní kůži. Třebíčská podzámecká niva ožije od 21. do 23. srpna slavnostmi tří kápí. Čekají vás rytířské turnaje, noční průvod i velkolepý ohňostroj. Těšte se na koncerty kapely Vesna, Tempus, Puls, Větev nebo Swingovou neděli. Program najdete na mkstřebíč.cz.
4: Běž se s ním zase učit ty.
5: Ne, řekli jsme každý půl hodiny.
4: Ale já už nevím, jak mu to mám vysvětlit. A stejně to není nic platný.
5: Tak zařídíme doučování.
6: Potřebuje váš školák pomoci se čtením, psaním nebo matematikou? Čekají vás přijímací zkoušky. Basic vám pomůže formou individuálního doučování. Přijďte za námi na první konzultaci zdarma a zjistěte, jak vašemu dítěti správně pomoci. www.basic.cz. Basic, aby učení nebylo mučení.
7: Tati, mami, víte, že Robinson Jihlava bude v neděli 23. srpna od 13 hodin slavit 11 let? No a venku před Robinsonem vystoupí Ištar, Kamila, Milan Řezníček, Zumba s Verčou, Doktor Dancer, přijde taky Dinosaurus Valík, no a ten tvůj Jarda Hypochondr s divnou partou a bude bojovka.
8: Tady čtu, že vstup je zdarma, děti v neděli to rozjedem na plný pecky.
9: Hurá do Robinsona, do Jihlavy!
10: Hit Radio Vysočina.
11: Zlepši si náladu.
10: Zlepši si náladu.

0: Posloucháte Hit Radio Vysočina, tohle byla skupina Fun, s vámi nadále Tomáš, hezké sobotní odpoledne všem, co ladíte naší vlnu. Za 8 minut bude 17. hodina a pro všechny, kteří třeba teďka sedli za volant do auta, máme jednu docela příjemnou zprávu. Pohonné hmoty na Vysočině za poslední týden zase o něco zlevnily, benzín v průměru o 67 haléřů a nafta o 50. Natural 95 teď na Vysočině vychází průměrně na 41 korun 67 haléřů za litr, nafta na 40 korun a 26 haléřů. Nejlevnější benzín pořídíte na Pelhřimovsku, no a naftu zase na Třebíčku. Takže jestli máte dneska namířeno někam na výlet ještě teďka v těchto hodinách, možná se vyplatí cestou mrknout, kde zrovna tankujete. No a my se těsně před 17. hodinou podíváme, jaký aktuální provoz na silnicích máme a přidáme zprávy a taky počasí. Tak si na to počkejte ve společnosti našich dalších hitů, které ještě stihneme do té 17. hodiny. Dáme si kapelu U2, anebo právě teď je tu Pokáč a jeho Solitér.
1: Rád bych si koupil cukrovou.

0: Tak já doufám, že i vy máte krásný den, jak o tom zpívala skupina YouTube, Féteru, Vitrádia, Vysočina. No a my teď mrkneme, jestli ten krásný den mají i řidiči na silnicích Vysočiny. Nejlepší dopravní servis na Vysočině. Těsně před 17 hodinou nemáme hlášené žádné nehody či komplikace. Nadále jezděte opatrně a pamatujte, že pokud narazíte na nějaký problém na vaší cestě, tak nám ho nahlašte, ať o něm ví i ostatní řidiči. Vaše dopravní info posílejte hlasovkou na nové WhatsAppové číslo 725 44 38 37.
1: Léto je v plném proudu. Příběhy ulice pokračují a stále budou překvapovat. Běžné starosti i nové výzvy s vašimi oblíbenými, ale i novými postavami.
2: U nás v ulici jsou samí slušní lidi.
1: Ulice. Premiérové díly už od pondělí na Nově.
3: Pozor, u dětka se děje něco velkýho. Jako první v Česku přinášíme novinky od světově proslulého studia Hexo Gaming. Hity, co baví hráče po celém světě. Herna u dětka.cz s novinkama o krok napřed.
4: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost. Zákaz účasti na hazardních hrách a registraci osob mladších 18 let.
5: Letní novinkou v KFC pro tento týden jsou Nacho Cheese Twister a Nacho Cheese Zinger.
6: Vychutnejte si novinky anebo klasický Twister nebo Zinger pouze za 89 korun.
5: Milé Česko, léto v KFC chutná skvěle.
6: Tak si dejte Twister nebo Zinger jen za 89 korun.
5: Více informací v restauracích KFC.
1: On air.
7: Online.
1: I v aplikaci Rádia CZ. Hit Radio Vysočina.
8: Je 17 hodin, krátké zprávy a Hanka Poskočilová. Úmorná vedra už mají u nás pomalu zbaleno. Ještě teď o víkendu teploty vystřelí až k 36 stupňům ve stínu. Potom ale dorazí studená fronta a v pondělí bude místo jen kolem 22. To už je slušný sešup. A tohle potěší odpůrce vedra. 35 stupňů už na teploměru. Mít do konce prázdnin asi nebudeme. Spotify udělá jasno v tom, kdo je člověk a kdo výtvor umělé inteligence. Od půlky září začne virtuální interprety označovat štítkem AI persona. A ještě jeden háček. Tyhle profily Spotify automaticky nebude cpát do doporučené hudby. Tohle už není frajeřina, ale šílený hazard se životem. Dvojce v maskách se vezla zvenku na jedoucím vlaku, stalo se to na Brněnsku. Seděli na jeho konci a drželi se jen za stěrač. Jediná chyba mohla skončit tragédií. Už to taky řeší policie. Podobné úlety mladistvých totiž bohužel končí i smrtí. No a tohle je další hazard. Tři rodiny vyrazily v rakouských Alpách na túru bez zkušeností a pořádného vybavení. Navíc z kočárky, ve kterých měly malé děti. Když 36 lidí uvízlo nad srázem, musela pro ně horská služba a dva vrtulníky. Účet za záchranu si ale zaplatí turisté sami a suma může přeskočit 600 tisíc korun.
9: Karavany HK.cz. Potřebujete malý a lehký karavan? Chcete nový za super cenu? Malé karavany za super ceny na www.karavanyhk.cz.
0: Ještě mrkneme na počasí, ať víte, jak to bude na Vysočině vypadat. Dneska nadále očekávejte jasno až skoro jasno. Teploty prozatím mezi 31 až 34 stupni. Večer se trochu ochladí a teploty klesnou na 19 až 15 stupňů Celsia. No a v neděli ta bude velmi podobná, zase velmi sluneční den a teploty kolem 30 a místy až 34 stupni. Od pondělí očekávejte, že nám teploty půjdou dolů a přidá se sem tam i nějaký déšť či bouřka.
1: Hit Radio Vysočina.
0: No a s vámi nadále Tomáš Digry na společnou poslední hodinu o startovém Bruno Marsem společně se zpěvačkou Rosie a tady jejich APT.

Ladíte Hit Radio, vysečeno i po 17. hodině, vás zdraví Tomáš Digry, na tohle byli Coldplay a taky BTS. No a někteří už to možná vyhlíží a někteří se určitě toho pořádného tropického léta nechtějí pořád vzdát. No, já jsem tak nějak na vážkách, ale tak říkám si, chtělo by to trochu té vláhy, ale jak už jsem zmiňoval v počasí, v pondělí i tady u nás na Vysočině ty tropické teploty utne studená fronta a to se už může klidně stát zítra k večeru, kdyby se mohly objevit i první bouřky a teploty by pak klidně mohly klesnout o 10 až 15 stupňů, takže jestli si právě teď říkáte, že tohle je dost možná poslední koupací víkend, tak máte asi pravdu. Nebudeme ale tolik skeptický, co jsem četl, tak meteorologové slibují, že by mělo být nadprůměrné teplo i v září, takže určitě s tím teplem není všem dnům konec. Takže teď potřebujeme dostat tu pravou dodávku vláhy a taky do vašich uší pořádnou dávku další muziky, kterou teď obstarají Pitbull a taky Nio. Takže užívejte sobotního pozdního odpoledne u poslechu Hit Rádia Vysočina.

0: I minutu po čtvrt na šest jste stále na vlnách Hit Rádia Vysočina, doufáme, že si to užíváte s námi, sobota stále v plném proudu a pokud teď třeba někam jedete, tak pozor na nehodu na Žďársku, v obci Svratka, v ulici Komenského a havarovalo osobní auto s dodávkou, tak tam opatrně a všem řidičům za volán přejeme pohodovou cestu bez nehod a komplikací a tak, aby cesta ubíhala, posíláme za chvilku Markéze. Bude jeho Vayamos Compañeros a doplní ho i pomalá věc, super věc od zpěvačky Avril Lavigne, When You're Gone. Tak určitě buďte s námi, ať vám to leto neunikne a přejeme pohodové odpoledne s Hit Rádiem Vysočina.
1: Srpnové vydání magazínu Reportér. Tajné peníze komunistického režimu uložené v Rakousku. Právě po nich pátral před svou vraždou kmotr František Mrázek. Rozhovor s Čilita, autorkou kuchařek populárních na sociálních sítích. Pohled do hlubin sporu mezi prezidentem Pavlem a Babišovou vládou. A spousta dalšího čtení.
2: Potřebuješ projektovou dokumentaci a vyřízení stavebního povolení? Comfort Group to zvládne celé za tebe. Od prvního návrhu až po projekt ke kolaudaci. Zaměříme původní stavbu, vytvoříme projekt, statiku i povolení kdekoliv po ČR. S našimi 17 lety zkušeností vše na klíč. Více na projekt@ateliér.cz.
3: Pohoda, klídek, tabáček a gorilí čumáček. Ahoj, tady je Michal Malátný z kapely Činasky. Jestli máš rád gorilu, doufám, že ne na grilu. Mountain

Za 2 minuty plus 6. 15. srpna 2026 spolu s vámi Féteru Hit Rádia Vysočina, nadále Tomáš Digrin. Zdravím všechny naše posluchače, jsem rád, že trávíte sobotu s námi. No a jestli máte chuť se dozvědět něco zajímavého o našem krajském městě Jihlava, mám jeden docela hezký tip. V 6 hodin odpoledne vyráží z Masarykova náměstí komentovaná prohlídka Jihlavou ve verších a staletích s Trubadurem už zítra v neděli. Místo klasického průvodce vás městem provede Trubadur v kostýmu a staré jihlavské příběhy vám bude vyprávět tak trochu po svém ve verších. Projdete kolem radnice, hradeb pod svatým Jakubem a i v některých zapomenutých jihlavských zákoutích a co s tou se dozvíte, co všechno se v našem městě odehrálo. Takže jestli máte rádi historii, staré příběhy a trochu jiné procházky, tak zítra začíná se v 6 na Masarykově náměstí a třeba zjistíte, že Jihlava má mnohem víc příběhů, než jste si mysleli. No a když už jsme si dneska několikrát mluvili o tom létě, večerní obloze a těch chvílích, kdy člověk jen tak kouká nahoru, tak si teď jeden malý takový moment uděláme i tady v rádiu. Zvedneme na chvíli oči, necháme starosti někde dole a zaposloucháme se do těch pár veršů o andělech. Tady už je Mira, je taky anděl.

0: Máme sobotu 15. srpna za 5 minut 30 na 6 na Hit Radio. Vysečina nám teďka Meja s hitem All About Money. Připomíná takovou moji 90. myšlenku, že jsem si říkal, jak budu jednou bohatý, ale ono to všechno přece jenom těch penězích není. Sice jsou fajn, a to samozřejmě, a nakonec je stejně nejdůležitější, abychom byli zdraví, měli kolem sebe lidi, které máme rádi a mohli si užívat takové obyčejné soboty, jako je ta dnešní u skvělé hudby v éteru Hit Radio Vysečina, kterou za chvilku bude Clean Bandit, anebo moje oblíbená taky Kato & John a slíbím taky JC Stewarta. Tak zůstaňte u poslechu Hit Radio Vysočina.
1: Komu svěříte stavbu za miliony? Otázka důvěry. Guest stavby, velké Meziříčí, dlouholetá praxe, vlastní stavební kapacity, odborné vedení, odbytových domů, povodohospodářské stavby, kompletní generální dodávky. Guest stavby. Nedáváme sliby, dáváme záruky. Guest-stavby.cz. Velkolepé divadelní představení Vinnetou vstupuje do své druhé poloviny. Co to znamená? Že se vám krátí čas na jeho shlédnutí. Vinnetou ve westernovém městečku Boskovice bude jen do konce srpna. Nepropásněte největší zážitek tohoto léta. Autentická představení hraná pod širým nebem, celodenní program, ubytování a prázdninové zážitky, jak mají být. Právě takové je westernové městečko Boskovice.
2: Vůně bylinek, krása květů a práce lidských rukou. Květinová farma v Javorové aleji. Léto patří svatbám, oslavám i květinám. Připravíme pro vás svatební kytici, vývazky i květinovou výzdobu. Nebo si natrhejte čerstvé regionální květiny přímo na našem poli. Květinová farma, kde kvete krása. Květinovafarma.com.
3: Hit Radio Vysočina.
4: Zlepši si náladu.
3: Zlepši si náladu.

JC Stewart v 17 hodin a 52 minut k tomu na Hit Rádiu Vysočina. No a náš společný čas právě vrcholí, stejně jako dnes a zítra vrcholí rodinný festival Prázdniny v Telči. Dneska koncertem Koji a taky kapely 100 zvířat, zítra koncertem Karla Plíhala. No a mám jednu čerstvou zprávu od naší kolegyně Zuzky Kuklové, kterou zdravím na dálku, že by snad měl dorazit na závěr festivalu i náš pan prezident Petr Pavel. Tak jestli do Telče míříte, tak si to samozřejmě užijte, protože program je nabitý, a nebo ať už děláte cokoliv, užívejte léto plnými doušky, protože přeci půlka srpna už je tady. Pro dnešek se loučí Tomáš Digrin a budu se zase těšit na příští sobotu, kdy s vámi strávím opět odpoledne v éteru Hit Rádia Vysočina. Ode mě ještě uslyšíte za chvilku DHT a nebo právě teď Cyrila. Hezký zbytek soboty přeji. Ahoj!

0: si náladu.
1: Zlepši si náladu. Hit Radio.
2: Hledáš víc než jen zaměstnání? Jsi elektrikář, co zvládne zkrotit jiskru? Nebo strojař, pro kterého nejsou ložiska nebo dopravníky žádný problém? Kronošpan Jihlava hledá porce do údržby. Pojď pracovat do firmy, co už 30 let jede naplno. V Kronošpanu najdeš dlouhodobé a stabilní zaměstnání, fajn partu a práci, kde žádný den není stejný. Tady nuda nehrozí. Tak co, zajiskří to mezi námi? Více na webu mojekrono.cz.
3: Jihlavská polytechna. Psaďte na nejlepší spojení studia s praxí a přihlaste se na Vysokou školu polytechnickou Jihlava. Studujte zdarma cestovní ruch, techniku, informatiku, finance a řízení, zdravotnictví nebo sociální práci. Prezenčně i kombinovaně.
4: Přihlášky ke studiu přijímáme právě teď na vspj.cz. Neváhejte, přihlaste se do 19. srpna a staňte se odborníkem ve svém oboru. www.vspj.cz.

0: aplikaci Rádia CZ. Hit Radio.
1: Je 18 hodin, krátké zprávy a Hanka Poskočilová. Elektrolyty, tak to je teď velký biznis, ve velkém jedou hlavně na sociálních sítích. Propagují je slavné osobnosti, vyskakují na nás reklamy s výhodnou koupí, jenže podle lékařů je to spíš hit a móda, protože elektrolyty potřebuje v takové formě jen málo kdo. Hodí se hlavně při pořádném sportování a pocení, jinak svou práci zvládne v klidu voda a běžná strava. A nepřehánět to. Některé drinky z elektrolyty mají tolik sodíku, že tělu místo pomoci můžou pěkně zavařit. Zatmění slunce má pro některé zvědavce dost nepříjemnou dohru. Pokoukání bez ochranných brýlí teď oční kliniky řeší poškozené sítnice i černé skvrny před očima. Podle lékaře se zhruba polovině postižených zrak už úplně nespraví. Zpěvák Robbie Williams přišel s dalším hodně osobním přiznáním. Vedle ADHD zjistil, že má tak trošku i autismus a prý mu najednou spousta věcí dává větší smysl. Žádné drama z toho ale nedělá, naopak i tohle zjištění Robbie přetavil v humor. Neděle nám ještě pořádně přitopí, teploty můžou šplhat až k 37 stupňům ve stínu a dusno nám dá zabrat. Zítra už ale taky dorazí déšť a místy bouřky a pořádný teplotní sešup. Maxima v pondělí spadnou někam na 20 až 25 stupňů Celsia.
0: Přívěsy HK.cz, specialista na prodej profi přívěsů a náhradních dílů. Přívěsné vozíky, náhradní díly a příslušenství na www.přívěsyhk.cz.
2: Hit Radio Vysočina. Zlepši si náladu.

0: 13 hodin slavit 11 let? No a venku před Robinsonem vystoupí Ištar, Kamila, Milan Řezníček, Zumba s Verčou, Doktor Dancer, přijde taky Dinosaurus Valík, no a ten tvůj Jarda Hypochondr s divnou partou a bude bojovka.
1: Tady čtu, že vstup je

0: Máme pro vás tip na zajímavé nemovitosti v nabídce MM Reality.
1: Byt 4 plus KK ve starém Plzenci za 8 705 700. Rodinný dům v Klášterci nad Ohří za 6 250 000. Les v Tupadlech na Mělnicku za 998 000. Chata v Tupadlech za 1 700 000. A rodinný dům v Miroticích na Písecku za 4 300 000 korun.
0: Aktuální nabídku všech nemovitostí najdete na mmreality.cz.
2: Zručné ruce chytré hlavy, neváhej, pojď do Jihlavy. Společnost Bosch v Jihlavě významně rozšiřuje svůj tým. Hledáme seřizovače, elektroniky, mechaniky, obsluhujce NC strojů, skladové a montážní dělníky. Získej stabilní příjem a nejvyšší mzdu v dané profesi na Vysočině. U vybraných profesí obdržíš nástupní prémii 50 až 100 000 korun. Více na chytrehlavydojihlavy.cz. chytrehlavydojihlavy.cz.
3: Franto, kde jsou ty maliny?
4: Zavakuovaný. A kde je můj buček?
3: Taky zavakuovaný.
5: Vakuovačky Domo udrží dobroty čerstvé až 5x déle. Domo-elektro.cz.

0: Zažijte středověk na vlastní kůži. Třebíčská podzámecká niva ožije od 21. do 23. srpna slavnostmi tří kápí. Čekají vás rytířské turnaje, noční průvod i velkolepý ohňostroj. Těšte se na koncerty kapely Vesna, Tempus, Puls, Větev nebo Swingovou neděli. Program najdete na mkstřebíč.cz.
1: Atava! Prázdninový festival Karla Máje v Boskovicích na vás letos v létě čeká ve westernovém městečku Boskovice jako celodenní program v kulisách skutečného westernového městečka a velkolepá divadelní představení pod širým nebem.
2: Poklad na Stříbrném jezeře, legendární příběh Geronimo i noční jezdecká show Kůň pátý element.
1: Vstupenky na festival Karla Máje zakupte raději již nyní na www.westernové-městečko.cz a v síti Ticketportal.
3: Hi, this is Ed Sheeran.
4: Hi, this is Madonna.
5: Hey, what's up? It's Rihanna.
6: I'm Harry.
7: This is The Weeknd.
8: Hit Radio Vysočina.
9: Zlepši si náladu.

Řidič, ten tvrdý chleba má, ale i za volantem se může cítit jako doma. Pomůže vám firma Dalix. Profesionální autochladničky, nezávislé klimatizace, měniče, kávovary a další příslušenství pro komfort řidičů. Opravy všech typů autochladniček. Dalix nabízí chladící i mrazící boxy pro dodávková vozidla a nově oživuje značku Vaeco, populární zejména mezi řidiči kamionů. Dalix Žďár nad Sázavou. Dalix. Pohoda domova na cestách. Kompletní nabídka na Dalix.cz. Hit Radio. Hit Radio.

0: Nicki Minaj.
1: Hey, this is John Legend.
2: Hey, it's Taylor Swift.
3: Hit Radio.
4: Zlepši si náladu.
3: Zlepši si náladu.

0: Zažijte středověk na vlastní kůži. Třebíčská podzámecká niva ožije od 21. do 23. srpna slavnostmi tří kápí. Čekají vás rytířské turnaje, noční průvod i velkolepý ohňostroj. Těšte se na koncerty kapely Vesna, Tempus, Puls, Větev nebo Swingovou neděli. Program najdete na mkstřebíč.cz.
1: Hoka Prima? To je více než špičkové nářadí.
0: To je spojovací materiál DIN, vruty, kotvy a hmoždinky Fisher nebo tesařské prvky Juta a Senko.
1: V Hoka Prima najdete chemické produkty Liquimoly, Stalok a kompletní sortiment značky Ilbruk.
0: V Hoka Prima máme i diamantovou a řezací techniku Gels a Norton.
1: A také kvalitní obalovou techniku a ochranné prostředky.
0: Hoka Prima je prostě prima partner pro profesionálně odvedenou práci.

0: Hoka Prima v Jihlavě máme profesionální nářadí Milwaukee.
1: Pro chlapy, pro všechny řemeslníky, pro každého fachmana, co chce od nářadí co nejvíc.
2: V Hoka Prima, největším showroomu Milwaukee na Vysočině.
0: Najdeš obrovský výběr nářadí a spotřebáku skladem.
2: Hoka Prima, to je autorizovaný dealer Milwaukee pro celou Vysočinu.
0: Hoka Prima najdeš na Pávovský ulici v Jihlavě. Hoka Prima.
3: Hoka Prima.
0: Přijď si pro nářadí, co něco vydrží.
4: Komu svěříte stavbu za miliony? Otázka důvěry. Guest stavby, velké Meziříčí, dlouholetá praxe, vlastní stavební kapacity, odborné vedení, odbytových domů, povodohospodářské stavby, kompletní generální dodávky. Guest stavby. Nedáváme sliby, dáváme záruky. guest@stavby.cz.
5: Hrát si s autíčky je fajn, ale co takhle vyzkoušet si hračky pro velký kluky? Máš pevnou ruku a nebojíš se větších strojů? Pojď nám to naložit. Kronošpan Jihlava hledá řidiče vysokozdvižných vozíků a nakladačů. Sedni si za volant ve firmě, co už 30 let jede naplno. Kronošpanu najdeš dlouhodobé a stabilní zaměstnání, jistotu pravidelného výdělku a partu, co drží při sobě. Rozjeď svou budoucnost u nás. Více na webu moje Krono.cz.

Hit Radio, když jedete na dovolenou. Nebo trčíte v dopravní zácpě. Rychlost vaší cesty nezměníme. Můžeme vám ale zlepšit náladu. Léto zní líp s Hit Radiem.

0: Řidič, ten tvrdý chleba má, ale i za volantem se může cítit jako doma. Pomůže vám firma Dalix. Profesionální autochladničky, nezávislé klimatizace, měniče, kávovary a další příslušenství pro komfort řidičů. Opravy všech typů autochladniček. Dalix nabízí chladící i mrazící boxy pro dodávková vozidla a nově oživuje značku Vaeco, populární zejména mezi řidiči kamionů. Dalix, Žďár nad Sázavou. Dalix. Pohoda domova na cestách. Kompletní nabídka na Dalix.cz.
1: Hledáš víc než jen zaměstnání? Jsi elektrikář, co zvládne skrotit jiskru? Nebo strojař, pro kterého nejsou ložiska nebo dopravníky žádný problém? Kronošpan Jihlava hledá porce do údržby. Pojď pracovat do firmy, co už 30 let jede naplno. V Kronošpanu najdeš dlouhodobé a stabilní zaměstnání, fajn partu a práci, kde žádný den není stejný. Tady nuda nehrozí. Tak co? Zajiskří to mezi námi? Více na webu mojekrono.cz.
0: Hit Radio.
2: Zlepši si náladu.
0: Zlepši si náladu.

0: Řidič, ten tvrdý chleba má, ale i za volantem se může cítit jako doma. Pomůže vám firma Dalix. Profesionální autochladničky, nezávislé klimatizace, měniče, kávovary a další příslušenství pro komfort řidičů. Opravy všech typů autochladniček. Dalix nabízí chladící i mrazící boxy pro dodávková vozidla a nově oživuje značku Vaeco, populární zejména mezi řidiči kamionů. Dalix, Žďár nad Sázavou. Dalix. Pohoda domova na cestách. Kompletní nabídka na Dalix.cz.
1: Hrát si s autíčky je fajn, ale co takhle vyzkoušet si hračky pro velký kluky? Máš pevnou ruku a nebojíš se větších strojů? Pojď nám to naložit. Kronošpan Jihlava hledá řidiče vysokozdvižných vozíků a nakladačů. Sedni si za volant ve firmě, co už 30 let jede naplno. Kronošpanu najdeš dlouhodobé a stabilní zaměstnání, jistotu pravidelného výdělku a partu, co drží při sobě. Rozjeď svou budoucnost u nás. Více na webu mojekrono.cz.
2: Hoka Prima? To je více než špičkové nářadí.
3: To je spojovací materiál DIN, vruty, kotvy a hmoždinky Fisher nebo tesařské prvky Juta a Senko.
2: V Hoka Prima najdete chemické produkty Liquimoly, Stalok a kompletní sortiment značky Ilbruk.
3: V Hoka Prima máme i diamantovou a řezací techniku Gels a Norton.
2: A také kvalitní obalovou techniku a ochranné prostředky.
3: Hoka Prima je prostě prima partner pro profesionálně odvedenou práci.
0: Hit Radio Vysočina.
4: Zlepši si náladu.

Řidič, ten tvrdý chleba má, ale i za volantem se může cítit jako doma. Pomůže vám firma Dalix. Profesionální autochladničky, nezávislé klimatizace, měniče, kávovary a další příslušenství pro komfort řidičů. Opravy všech typů autochladniček. Dalix nabízí chladící i mrazící boxy pro dodávková vozidla a nově oživuje značku Vaeco, populární zejména mezi řidiči kamionů. Dalix Žďár nad Sázavou. Dalix. Pohoda domova na cestách. Kompletní nabídka na Dalix.cz.

0: Hoka Prima v Jihlavě máme profesionální nářadí Milwaukee. Pro chlapy, pro všechny řemeslníky, pro každého fachmana, co chce od nářadí co nejvíc.
1: V Hoka Prima, největším showroomu Milwaukee na Vysočině.
0: Najdeš obrovský výběr nářadí a spotřebáku skladem.
1: Hoka Prima, to je autorizovaný dealer Milwaukee pro celou Vysočinu.
0: Hoka Prima najdeš na Pávovský ulici v Jihlavě. Hoka Prima.
2: Hoka Prima.
0: Přijď si pro nářadí, co něco vydrží.
3: Chcete, aby vaše rekonstrukce dávala smysl? Renovační pas propojí technické řešení s finančním plánem. Investice efektivně s podporou banky. comfort@group.cz.
4: Hit Radio.
5: Zlepši si náladu.
4: Zlepši si náladu.

0: Komu svěříte stavbu za miliony? Otázka důvěry. Guest stavby, velké Meziříčí, dlouholetá praxe, vlastní stavební kapacity, odborné vedení, odbytových domů, povodohospodářské stavby, kompletní generální dodávky. Guest stavby. Nedáváme sliby, dáváme záruky. Guest-stavby.cz
1: Franto, ten vysavač je zase rozbitej.
2: No jo, a zas to musím řešit já. Tak příště domů.
3: Domo-elektro.cz Spotřebiče, na které je spoleh.

0: Café Gusto. Tady vznikají nezapomenutelné zážitky. Vyrábíme poctivé dezerty a svatební dorty. Nabízíme i řemeslnou zmrzlinu.
1: Plánujete svatbu či narozeninovou oslavu? Café Gusto pro vás připraví bohatý sweet bar, elegantní kanapky i sváteční chlebíčky pro každou příležitost.
0: Café Gusto, vaše oblíbená kavárna ve Velkém Meziříčí a v Třebíči.
1: Café-gusto.cz.
2: Ratatarararata, trička, ratatarararata, potisk, potisk, trička, potisk, trička, bela, bel, bela, bel, bela, bel, CZ.

0: Muži. Herna u dětka. Exkluzivní novinky od Hexo Gaming. Herna u dětka.cz. Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost. Zákaz účasti na hazardních hrách a registraci osob mladších 18 let.
1: Hit

0: Café Gusto. Tady vznikají nezapomenutelné zážitky. Vyrábíme poctivé dezerty a svatební dorty. Nabízíme i řemeslnou zmrzlinu.
1: Plánujete svatbu či narozeninovou oslavu? Café Gusto pro vás připraví bohatý sweet bar, elegantní kanapky i sváteční chlebíčky pro každou příležitost.
0: Café Gusto, vaše oblíbená kavárna ve Velkém Meziříčí a v Třebíči.
1: Café

0: Rádio Vysočina.
1: Čas duše léčí, tak jako déšť skrývá tvůj pláč, skryje i strach, co v sobě máš. Čas duše léčí.